0: Dakota. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: teď už
5: osvěžíme
6: je to dobrý,
5: se humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, páčně to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? A ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak... To téma mě nezajímá.

0: Nosil by tu bílou vestu tadyhle, toho
1: Ano,
0: bílého,
1: ano.
0: no.
1: Zpíval árie.
0: Ale, no třeba jo, já nevím,
1: to by
0: ale...
1: se asi nepotkali v Moriáně.
0: No, to asi ne, no proč ne, tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel ten, zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže... Takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
1: A kariéra se nasměrovala jinam.
0: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
1: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmi naším hostem.

0: Na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
1: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
2: A taky zdravíme.
1: Já bych si přál pokračování.
0: Dobře, děkuji. Zapisuju. Taky děkujeme. Děkujem. Mějte se krásně. Kdo další?
3: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
0: Dobrý. Ano. Osvěžující.
3: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
2: Ano,
3: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
2: Ano, bývávalo.
3: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm.
2: Ano.
3: Vařím do dneška.
2: Pozdrav, výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
3: Ta písnička jako krásná.
2: Já to vím.
0: Ano.
2: Já
3: to vím. Šípkový jasně, děkuju. A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
0: Tak.
2: Ano.
3: Manželem. Děkuju tak. Pěkně.
0: Počkejte.
3: A chtěla bych Bčko. Ano.
0: Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
2: Moc.
0: Mějte se krásně.
2: Díky.
0: Kdo ještě? Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
0: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
2: No, sejmené
0: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
5: Tak, Helenko, papír do stroje, no. Pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. No. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž? A hele, Josef se teď píše s F?
6: Pipka je
5: vedoucím nad střediskem 22.
6: Vedoucím střediska 22.
5: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
6: Ano.
5: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
6: Neváhající nasadit, ne?
5: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
6: Své osobní volno.
5: Ano,
6: ne?
5: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
6: pravidelně
5: o 2-3%.
6: Ano.
5: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
6: Pardon.
5: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
6: Mezi zaměstnanci.
5: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
6: No.
5: S Pipkou, tak
6: povahu.
5: Dál. No. Povahu, tam je čárka. Povahu, ano? Čárka, pro ano. Svou, počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
6: Družnost.
5: Jo.
6: Smysl pro kolektiv.
5: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
6: Tak.
5: Čárka, máš?
6: Ano.
5: Hrdinství.
6: Ano. Co?
5: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
6: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
5: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
6: No tak třeba pro svou upřímnost.
5: No tak.
6: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
5: no dobrý,
6: ne?
5: Dobrý, přímost, píš přímost, čárka, tak. Pro kritický přístup k práci.
6: No.
5: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
6: Že je houževnatý, ne?
5: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
6: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
5: Prosím, hrdina u telefonu.
7: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
5: Už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
7: Jo, hrdina,
5: jo.
7: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
5: Ono, soudruhu řediteli.
7: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
5: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čestice. Tak, Helenko, a honem nový papír.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
2: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku a to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
0: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký. Ano.
2: Lubomír Lipský
0: a Miloš Kopecký.
2: Ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
0: Ano.
2: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
0: Takhle i po letech na líčení?
2: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
0: Přenesli jsme se zpátky do 50.
2: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
0: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
2: no tak
0: už jsou
2: máme to natočený.
0: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
2: Třeba se to pustí někdy.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
9: Znáš

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bot. Bot, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
1: díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak
1: daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně zezadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
6: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré, dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás s Ladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
6: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví. Spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko. Z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila? Z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo velmi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel, protože... Nečekejte žádný
1: pikantnosti.
10: Takový pikantnosti, to ne. Ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona, když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
10: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože jo, ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky?
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano.
1: Nepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdala mou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, děkujem. Jsme rádi, že taky. Jste zavolala. A kdo další je tu?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
4: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
5: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
5: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
5: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
4: Vida,
5: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
4: No jo, to víte, že jo.
5: Mám, no, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
4: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
4: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
5: Jo,
4: že,
5: jo.
4: To je dávno, ale že? To je dlouho.
5: Jestli
4: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
4: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
5: Ano. Tak pořád. Vás moc zdravím.
4: Děkuju.
1: Komu dáte
5: a
1: bod?
5: Prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
5: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
4: Pro vás,
1: a tak,
4: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším. Hlavně tě slyší celý barák.
6: No a co máte?
7: To hulákáš.
6: Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kdy jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prstěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Tam zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják mi to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když
7: to...
6: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
6: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
7: No.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital! No. Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a lidi to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
7: Učíne mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvej a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: Ale
7: až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babiša jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
7: Prosím. Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co
7: máme? Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. To jde nesmysly. To už je za každý dítě, ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak není, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
6: chlapi, prosím.
8: No, ano,
6: to je pravda.
8: Jak bychom to udělali? No to nestihnu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
8: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky a soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavazenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No, znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: Dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Oříšek
2: dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
5: Budu sám.
4: Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Zvedni, jo.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od auta a klíče, jak to...
5: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty si ty klíče ztratil třeba.
4: Jak já můžu ztratit
5: já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10
5: klíč.
4: Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš.
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejdej.
5: No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a
5: to
4: parkovat
5: tam asi ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá. Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
5: Držaj.
4: Já ti to říkám, ty máš něco, buď se ústachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu dát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhneme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, dvě. To je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden, červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz, kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště, hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi posluchači, mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech vzniká kolekce 20 křišťálových glóbů hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Sokolov buduje na městském hřbitově nové pietní místo na památku žen ze svatavského koncentračního tábora. Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, pak až na strop věku. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarská sklárna Moser pokračuje ve výrobě kolekce hlavních cen pro letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje tvořené soškou dívky s křišťálovým globem nad hlavou si převezmou filmoví tvůrci a hosté prestižní přehlídky na začátku července. Na zakázce se podílí už po 15. mistr sklář Milan Mann, podle kterého výrobu usnadnilo zmenšení festivalových cen před 2 roky.
3: Nejhorší je, když je to sklo hrozně teplý, jako vždycky ty koule děláváme až díl, ne brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota a když je to sklo slunější, tak se to tvaruje líp. Teď je to dobrý, protože dřív jsme dělali ty koule větší, že jo, ty měly 11,5 cm, teď děláme menší a ty mají 9 cm.
2: Na městském hřbitově v Sokolově vzniká památník ženám ze svatavského koncentračního tábora. Pietní místo bude hotové letos v září. Úpravy navazují na obnovu a rozšíření hřbitova. Součástí projektu za zhruba 1,5 milionu korun bude umělecké dílo, říká architekt Jakub Chvojka.
4: Má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, které je patřičně zvětšeno, tak aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Bude to mít samozřejmě levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a do toho budou vsazeny historické fotografie.
2: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
5: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
2: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé. Upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude muset nejspíš vypustit kvůli opravám. Napsal to americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Nádrž nedávno prošla rekonstrukcí za v přepočtu asi 306 milionů korun. Trump nechal dno natřít modrou bazénovou barvou, která se teď ale začala loupat. Jezírko taky zezelenalo kvůli řasám. Trump z problémů viní vandaly. Ti podle něj do nádrže nalili škodlivé chemikálie a nátěr poničili noži. Úřady kvůli tomu zatkli několik lidí, včetně 67-letého muže, který tam byl na cyklistické výšce. 5 hodin ho zadržovali vojáci a pak ho propustili.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Některé i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, jen ráno a večer místy mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Jezděte ale opatrně, místy se vyskytují mlhy a může být snížená viditelnost.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné ráno a hezký začátek nového týdne přejeme vám všem, kteří jste si nás naladili. Do pondělního rána 22. června se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Za malou chvíli nás čeká ranní anketa Ahoj rádio a v ní uslyšíme od dětí, co je těžší, zda kilo peří anebo kilo železa. A v prvním ranním příspěvku připomeneme, že festivalová sezóna se už rozjíždí na plno a s blížícími se prázdninami houstne i nabídka kulturních akcí. A co zajímavého nabídne tento týden v kultuře, tak to si povíme za pár minut v dobrém ráno, které právě teď začíná. Je 5:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky.

0: co je těžší, kilo peří nebo kilo železa?
1: Váží stejně.
2: Kilo železa.
3: Kilo peří, protože to peří, tak má ty pírka trochu těžší.
4: Kilo železa, protože je silnější než péro.
5: Kilo železa je těžší, protože je velký, tlustý a těžký.
6: Kilo železa je nejtěžší a vypadá to jako kamen a jenom solák to umí uníst.
7: Kilo železa?
8: Oboje stejně.
9: Nic. Peří je lehčí.
10: Kilo peří.
11: Když tam dáš takový ty, jak takhle na něm činky, tak ještě dáš na to peříčko a ono to bude těžký než ty činky.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 6:15 a dnešní ráno nám provází v našem regionu mlhy a teploty se pohybují mezi 15 až 20 stupni Celsia. Dnes čekejme skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, některé i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 22 až 25 stupňů. Vane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rostrové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré, ovšem pozor, biozátěž, ta je na trojce, tedy vysoká.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Do začátku našeho ranního vysílání se zapsal také zpěvák a skladatel Marek Ztracený a za 8 minut bude 17:30. Tak prázdniny ještě nezačaly, ale kultura dávno přepnula na letní režim. Karlovarský festival láká na nové filmové tituly a už zítra představí možná další zajímavé hosty. A co nabídnou hudební scény a které divadelní soubory zamíří pod širé nebe?
1: Kán oceněný film Fjord o rodině, která začíná v Norsku nový život.
2: Jaký cítit hezky.
1: Historické drama Domovina, která sleduje návrat spisovatele Thomase Manna do poválečného Německa. Nebo snímek z nenadání o přátelství divadelní režisérky a ředitelky domu s pečovatelskou službou. To jsou jen některé z výrazných novinek, které uvede Karlovarský festival. Jeho pořátelé ale už zítra představí další program, který by se mohl už tradičně týkat známých filmových hostů. Po celém Česku začala také sezóna hudebních akcí. Pokračuje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, na kterém vystoupí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten zahraje dnes večer v ostravském sále Vesmír svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Do Brna dnes přijede také rockový kanadský zpěvák a skladatel Bryan Adams. Ten zahraje kromě svých hitů, jako je třeba Summer of 69, také písničky z alba Tough Town, které vydal minulý rok. Tento týden začíná i tradiční divadelní přehlídka Shakespeareovské slavnosti. Letošní novinkou na repertoáru bude komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka.
3: Jsme na Hradě, bdíme, jsme tady celé noce a snažíme se dát tomu tempo, dát tomu ten drive, co to má mít, dát tomu tu chuť. Najít chuť ve 3 ráno je někdy těžký, ale když ji najdeme ve 3 ráno, tím s nás ji najdeme třeba v 8:30, nikdy ne.
1: Herci navštíví s divadelním klasikem kromě Prahy, Brna nebo Ostravy také Litomyšl a Hrady Loket a Kux. A premiéru bude mít tento pátek v pražském studiu Spejbla a Hurvínka loutkové představení Hurvínkův pohádkový expres. V něm na cásce odvezou tvůrci malé i velké diváky do daleké prérie nebo vzdálených koutů vesmíru. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary otevřely nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Areál měl původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší. Další dvě grafity přibyly na zdi kapucínského kláštera v Sokolově. Jedna z maleb zachycuje pohled na Sokolov ze zhruba 17. století. Druhý obraz propojuje současný Sokolov s jeho hornickou minulostí, kterou symbolicky připomíná těžební pás. Autorem obou děl je opět umělec Hrýl 143. Špatné počasí přimělo v neděli téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo všechny najít, někteří z nich skončili kvůli zraněním v nemocnici. Včerejškem začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Šlo zároveň o nejdelší den v roce, noc naopak byla nejkratší. Motocyklový závodník Filip Salač skončil ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 třetí. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňka nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je částečně uzavřená ulice 5. května u hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a provoz je řízen kyvadlově. Jezděte opatrně, v Karlovarském kraji se místy vyskytují mlhy a může být snížená viditelnost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do 22. červnového rána se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje. No a taky dnes vám nabídneme zajímavé informace a zprávy z našeho regionu, rovněž příspěvky, reportáže a pravidelné rubriky. A konkrétně teď to budou písničky od Katapult a Jaromíra Nohavici, po níž přineseme výběr očekávaných událostí a taky poradíme, jak si užít volný den. Je 5:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Hodné i nového týdne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je pondělí 22. června a co se dnes očekává? Tak zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou se šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí, bojí se, že přijdou o nadrezortnost a to ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Barta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. A kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Součástí delegace chce být prezident Petr Pavel. Vláda ale zatím byla proti. Pavel to vnímá jako bránění výkonu svých povinností a je připravený podat kvůli tomu kompetenční žalobu. Podle Babiše ale prezident Česko v zahraničí opakovaně reprezentuje na jiných akcích a vláda mu tak v ničem nebrání. A Olomoucký krajský soud dnes vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy, ve které je 18 obžalovaných, včetně dvou firem. V případu čelí obžalobě mimo jiné opavská firma FAU a její jednatel Vojtěch Csaby. A ten vinu odmítá. Soud vynese verdikt téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pondělí a v našem regionu je mlhavo. Teploty se nám pohybují mezi 15 až 20 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 jedna minuta a dnes čekejme skoro jasno až polojasno. Během poledne a odpoledne pak přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, některé i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer pak srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách na 22 až 25 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak později budou dobré a biozátěž ta je dnes na trojce, tedy vysoká.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut bude 6 hodin a teď přijměte naše dnešní pozvánky. Kurse paličkování připravili od 13 do 18 hodin v Městské knihovně Ostrov. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. Kurs je určen všem, kteří mají chuť tvořit, objevovat stará řemesla a strávit příjemný čas v tvůrčí atmosféře. Karlovarská hvězdárna připravila od 18 hodin a 18 minut komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Do Karlovarského kulturního a kreativního centra Varieté ve čtvrti Stará role je možné zajít na výstavu Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Lorraine Arci. Pochází z Filipín a v současné době pobývá v Karlových Varech i v Praze. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Mariánsko-Lázeňský park Bohemnium zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu a nebo zámek Červená Lhota. Naučná stezka Lubsko je zaměřená na historii Lubu a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. A na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy 2 písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti aneb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Ostrově na Karlovarsku odstranili další staré garáže v Jáchymovské ulici. V Mariánských Lázních pokračuje rekonstrukce historického hotelu Lesní mlýn. Pracovníci veřejnoprávních médií zahájí dnes jednodenní výstražnou stávku. A čekejte skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Ostrově na Karlovarsku nechali zbourat další staré garáže v Jáchymovské ulici. Město tak pokračuje v úpravách dlouhodobě nevyhovující lokality. Radnice v těchto místech plánuje novou čtvrť Vlečka, kde bude 300 až 500 nových bytů. Vedení města teď řeší taky budoucí parkovací kapacity. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený z hnutí místní.
5: Tam se dokončila etapa demolice části garáží, jedný z posledních částí garáží, a v podstatě to území bude postupně připraveno na to, abychom mohli začít projektovat, protože v tom místě by podle všeho měl vzniknout parkovací dům.
4: V historickém hotelu Lesní mlýn v Mariánských Lázních skončila obnova stropu koncertního sálu. Pokračuje tak postupná oprava areálu, kde už majitelé zprovoznili oranžérii, jídelnu a část ubytovacích prostor. Podle spoluvlastníka komplexu Pavla Kučeravého je cílem v nejbližších letech dokončit především kompletní restaurování hlavního sálu.
6: Co každého návštěvníka zaujme, bude již zrestaurovaný strop velkého sálu v neorenesančním stylu, který dokládá tu velikou noblesu přelomu 19. a 20. století, kdy vlastně ten areál Lesního mlýna zářil prostě v plné podobě.
4: Pavel Kučeravý pracuje se svým týmem na obnově Mariánsko-lázeňského hotelu Lesní mlýn od roku 2018. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenají ve vysílání obou médií.
7: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
8: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
7: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
9: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout rozhlasu na Vinohradech.
7: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Dálnice D1 ve směru na Brno je kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy.
0: Sport.
4: Český cyklista Matyáš Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové třetí místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinec Tadej Pogačar.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude krupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy. Jezděte opatrně, v Karlovarském kraji se místy vyskytují mlhy a může být snížená viditelnost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, který posloucháte v 6 hodin a 4 minuty a další hodinku dobrého rána rozjedeme s písničkami, co nestárnou. Od Hany Zagorové a také Jiřího Korna. Budeme si taky povídat s meteorology o dnešním počasí, budeme i gratulovat a samozřejmě dostane prostor také sport. Tři házenkářky z Lázní Kinžvart míří na světový šampionát hráček do 20 let, který se koná v Číně a podrobnosti připojíme už za čtvrt hodinky. Tak ať se vám pěkně stává do pondělního rána.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 6:12 a krásné ráno s datem 22. června přejeme vám všem, kteří právě teď ladíte rádio vašeho kraje. A máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. Ze známých osobností oslaví narozeniny česká režisérka a pedagožka Helena Třeštíková, které je 77 let. Rovněž 77 oslaví americká herečka Meryl Streep. Další oslavenkyní je americká zpěvačka Cyndi Lauper, která slaví 73. narozeniny, a 65. oslaví skotský zpěvák Jimmy Somerville. No a svátek má dnes Pavla. Pavla je ženské křestní jméno odvozené z latinského Paulus s významem malý anebo nepatrný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a ve čtvrté na 7 nám předpověď počasí pro dnešní den přináší meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaké je aktuálně počasí tady u nás v Karlovarském kraji?
2: Tak v noci byla oblačnost zmenšená, postupně se ale zejména v těch ranních hodinách vytvořily na mnoha místech mlhy v regionu. Teploty ty klesly na 18 až 16 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí pak bude přes den?
2: Tak po rozpuštění mlh bude oblačnost ráno a dopoledne zmenšená, skoro jasno až polojasno. Kupovitá oblačnost se začne tvořit před polednem a to už očekáváme první přehánky a bouřky. Srážky se budou vytvářet lokálně i odpoledne. Bouřky mohou být silné, doprovázené přívalovými srážkami z úhrny až kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami. Večer budou opět srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty budou dnes trošku nižší než minulých dnech mezi 27 a 30 stupni, na horách od 23 do 26 stupňů Celsia. Vítr bude nadále pouze slabý, proměnlivý anebo severovýchodní, přechodně zesílí v bouřkách.
1: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Do začátku našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou zpěvačka Lucie Vondráčková a za 8 minut bude 6:30. Juniorskou reprezentaci českých házenkářek do 20 let čeká světový šampionát v Číně. V sestavě národního týmu je také trio hráček házené Kinžvart. Klaudii Rampovou a Terezu Filipkovou doplňuje golmanka Andrea Buchtová, pro kterou přitom půjde o loučení s kariérou.
1: Cíl pro mistrovství si myslím, že máme všechny hráčky i trenéři stejný, a to vybojovat postup ze skupiny a uhrát co nejlepší výsledek v tom nejlepším herním nasazení.
2: Mluví o ambicích českého výběru golmanka Andrea Buchtová. Ta bude se svými kolegyněmi v brankovišti čelit střelám mladých házenkářek z Islandu, Černé Hory a Spojených států amerických.
1: S Černou Horou jsme se potkali již minulý rok na mistrovství Evropy v Černé Hoře, kde to nedopadlo podle našich očekávání a myslím si, že jim máme co vracet. Taktéž s Islandem jsme se již potkali, ale s USA jsme v juniorské ani dorostenecké kategorii nehráli a je to pro nás velký otazník.
2: Říká golmanka házené Kinžvart o soupeřkách českých juniorek v základní skupině světového šampionátu v Číně. Přestože jí je teprve 19 let, půjde pro Andreu Buchtovou o poslední reprezentační turnaj. Po konci interligové sezony totiž oznámila přerušení kariéry.
1: Ano, oznámila a důvody jsou jednoduché. Zjistila jsem, že házená už není mou hlavní prioritou jako doteď a chtěla bych se vydat novou životní cestou. Jestli se vrátím k házené, tak to ukáže až čas. Netvrdím, že házenou mám v sobě za ukončenou kapitolu, to určitě ne.
2: Vysvětluje Andrea Buchtová, která prošla od mládeže až do interligového týmu házené Kinžvart.
1: Házená pro mě byla důležitou součástí v mém životě a vždy bude. Já jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla být v Kinžvartě vychovávaná nejen jako hráčka, ale také jako člověk. A všem trenérům, který jsem prošla pod rukama, patří jedno velké děkuji za to, že se mnou nikdy neztratili trpělivost. Snažili se mi předat své nejlepší zkušenosti a vždy tu pro mě byly, když jsem potřebovala.
2: Neskrývá vděk svému klubu aktuální česká vicemistryně Andrea Buchtová. Kinžvartská golmanka by chtěla ještě své interligové zkušenosti přenést do národního týmu českých juniorek na mistrovství světa v Číně.
1: Myslím si, že v juniorské reprezentaci je ta hra o něco rychlejší. Jedná se vlastně o výběr nejlepších hráček svých zemí, takže už to napovídá, že je to nejmíň o úroveň lepší a kvalitnější házená než v interlize.
2: Myslí si golmanka české juniorské reprezentace Andrea Buchtová. Češky rozehrají světový šampionát do 20 let 24. června duelem se Spojenými státy americkými. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarští zastupitelé vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat bezdomovectvím. Podle zastupitelky Žanety Salátové z hnutí STAN je v centru města v současné době kolem 20 lidí bezdomova, kteří jsou agresivní nebo problémoví. V historickém hotelu Lesní mlýn v Mariánských Lázních skončila obnova stropu koncertního sálu. Pokračuje tak postupná oprava areálu, kde už majitelé zprovoznili oranžérii, jídelnu a část ubytovacích prostor. V Karlových Varech zahájila provoz německá společnost Wacker. V průmyslové zóně v Bohaticích otevřela nový výrobní závod. Nová továrna na výrobu speciálních silikonových produktů má v Karlových Varech vytvořit do roku 2028 až 200 pracovních míst. Prezident Petr Pavel se nezúčastní dnešního jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Tenistka Marie Bousková vyhrála na okruhu WTA svůj čtvrtý titul. Ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Jezděte ale opatrně, místy se vyskytují mlhy a může být snížená viditelnost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné ráno a příjemné vstávání přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. S písničkou od skupiny Jojo Band otevřeme teď vrátka muzice a písničkám, které máte rádi. A taky přidáme pravidelný pohled do kalendáře očima Petra Jungmana. Je 6:30. Já vám přeji hezký den.

0: Hudební skupinu Jojo Band vystřídala v dobrém ránu zpěvačka Jana Kratochvílová a s vámi také dnes Český rozhlas Karlovy Vary. No a já připomenu, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Naše časomíra ukazuje 6.38 a po písničce si povíme pak pár slov o počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu se vyskytují mlhy a teploty se pohybují mezi 16 až 18 stupni Celsia. Čekejme skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, některé i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou, bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech zaznamená máme kolem 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později budou dobré a biozátěž pozor, ta je vysoká na stupni číslo 3. Za 2 minuty bude 6:45.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
3: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
2: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na silnici u Ostrova na Karlovarsku začne v polovině července dopravní omezení. Olympiády dětí a mládeže se zúčastní přes 250 dětí z Plzeňského kraje. Začíná období letních dovolených. Řidiči by se měli na cestu připravit, upozorňuje BESIP. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují v blízkosti silnice 1/13 práce na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky. Stavbaři postupně upraví odbočovací a připojovací pruhy ve směru na obce Bor a Lesov. V první polovině července práce výrazně omezí tranzitní dopravu. Kvůli stavbě bude doprava svedená ze 4 do 2 jízdních pruhů. Podle oblastního ředitele ředitelství silnic a dálnic Lukáše Hnízdila jsou úpravy nutné, protože stávající křižovatka je nebezpečná.
5: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
3: Na olympiádu dětí a mládeže vyslal Plzeňský kraj 251 sportovců. Soutěžit budou celkem ve 23 sportech, mezi nimi je například plavání, sportovní gymnastika, tenis, atletika nebo šerm. V některých disciplínách má Plzeňský kraj podle mluvčí hejtmanství Evy Mertlové velkou šanci na medaile.
6: Určitě máme řadu zajímavých nadějí. Máme republikové mistry mezi atlety, vícemistry České republiky mezi házenkáři, velmi silný tým bronzových mistrů republiky máme mezi basketbalisty. Určitě máme naději v kanoistice, kde máme také mistrovské tituly a velkou naději přináší i paraplavání.
3: Olympiádu dětí a mládeže hostí až do čtvrtka Praha. Následující zimní olympiáda pak zavítá do Plzeňského kraje. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
7: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z BESIPu.
8: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
7: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
9: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapal.
7: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ráslafn. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ráslafn, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ní útočil Írán a od té doby byla několik týdnů uzavřená.
10: Sport.
3: Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem.
10: Počasí.
3: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude krupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Aši vnitřní ulici nedaleko křižovatky s ulicemi Alešova, Janáčkova a Vladivostocká havarovala dvě osobní auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Minuty ticha ve vysílání nebo zpožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za pár minut. Je 7:05 a náš další proud pohodové muziky otevřeme s písničkou od zpěvačky Anny K. A nevynecháme ani naši ranní anketu s dětmi Ahoj rádio. Budeme se ptát na to, co je to hologram. Tak i na to si počkejte. Přeji všem hezké pondělní ráno.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Hologram je takové jako spektrum, které my vidíme, ale jako nedá se na ní šáhnout.
1: Hologram je film?
2: Program.
3: Holá hlava.
4: Že je někdo nahatý.
5: Holobník.
6: Že když je někdo ve vesmíru mrtvej.
7: To se je to nějaký divný.
8: Když někdo někoho namaluje.
9: Když promítají neživí lidi.
10: Je to kravína.
11: Někoho nahatýho namalujou.

0: počasí.
1: Příjemné pondělní ráno, je 8:15 a v našem regionu se vyskytují místy mlhy, jinak je skoro jasno až polojasno a teplo.

0: teploty se nám pohybují mezi 16 až 18 stupni Celsia. Po rozpuštění lokálních mlh bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer pak srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 23 až 26 stupni. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, biozátěž ovšem ta je vysoká na 3. stupni.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Chtěl bych napsat báseň

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Svou hudební stopu zanechala v našem raním vysílání hudební skupina Činasky a za 9 minut bude 7:30. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovy Vary otevřely nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Areál měl původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší. Další dvě grafity přibyly na zdi kapucínského kláštera v Sokolově. Jedna z maleb zachycuje pohled na Sokolov ze zhruba 17. století. Druhý obraz propojuje současný Sokolov s jeho hornickou minulostí, kterou symbolicky připomíná těžební pás. Autorem obou děl je opět umělec Reel 143. Špatné počasí přimělo v neděli téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo všechny najít, někteří z nich skončili kvůli zraněním v nemocnici. Včerejškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Šlo zároveň o nejdelší den v roce, noc naopak byla nejkratší. Motocyklový závodník Filip Salač skončil ve Velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 třetí. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Nehoda dvou osobních aut v Aši Větřní ulici byla odstraněna a provoz v jízdním pruhu byl obnoven.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: S písničkami, co nestárnou, od Petra Muka a Václava Neckáře si zpříjemníme následující minuty dobrého rána. No a hned po nich se dozvíte, o čem se píše v dnešních regionálních denících. Zajímavá témata pro vás se připravuje Dana Jelínková. No a taky vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Je půl osmé dvě minuty, já vám přeji hezké ráno.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl osmé a na řadě je přehled tisku. Z pondělního vydání regionálních novin pro vás témata vybrala editorka vysílání Dana Jelinková, kterou vítám. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Dočtete se, že letošní 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna si připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava Pana Tau. Festival, který se uskuteční od 11. do 16. října, bude zároveň zřejmě rekordní i počtem soutěžních snímků, kterých bude přes 40. Přehlídka se bude podobně jako v minulých letech odehrávat nejen v Ostrově, ale promítat snímky bude i v Karlových Varech a Sokolově. Nebude chybět mediální vzdělávání, dětská média, která tradičně dokumentují celý festival. Přehlídku doplní výstavy, koncerty a doprovodný program na Ostrovském mírovém náměstí.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Do hry o budoucnost karlovarského letiště má do konce června vstoupit vláda. Rozhodnout by měla o jeho bezúplatném převodu z majetku karlovarského kraje na stát. Po prvním jednání pracovní skupiny, která teď ladí konkrétní podmínky, to uvedl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Karlovarský kraj ale trvá na tom, že letiště nesmí ztratit civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO zůstávají pro kraj klíčové už dříve formulované podmínky. Zachování civilního létání a rozšíření přistávací dráhy, modernizace areálu státem i vybudování základny letecké záchranné služby. Kraj také nadále preferuje, aby záchrannou službu provozovala armáda. Zachovaný má zůstat i provoz letištních hasičů.
0: A ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty Dnes, co ta na svých stránkách nabízí.
1: Vrtulníky, letadla, obrněná vozidla i elitní jednotky. Areál chebského letiště bude ve středu 24. června hostit akci Modré nebe nad Chebem. Pořadatelé, kterými jsou Ministerstvo obrany a Armáda České republiky, nabídnou to nejlepší z moderní armádní techniky, dynamické ukázky i práci bezpečnostních složek. Akce potrvá od 9 do 19 hodin a vstup je zdarma. Vážným zraněním 4 lidí skončil včera odpoledne seskok větší skupiny parašutistů v Rokycanech. Zřejmě po ostrém porivu větru před přicházející bouřkou se nejméně 2 padáky propadly ve vzduchu a parašutisté tvrdě přistáli na fotbalovém hřišti vedle rokycanského koupaliště. Na případu pracuje policie.
0: Tak to byl přehled článků v regionálních novinách a Dana Jelinková, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v Karlovarském kraji se vyskytují mlhy, po jejich rozpuštění bude skoro jasno až polojasno. Kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer pak srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách naměříme 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší třetí stupeň, tedy stupeň vysoké zátěže.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Ani hudební skupina Slza nemohla chybět v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. No a jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. A tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž bys třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Skupina Accolade chce dál investovat v Karlovarském kraji a hledá nové příležitosti pro rozvoj průmyslových areálů. Ostrov na Karlovarsku vybral firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Nedělní demonstrace byla podle Klempíře o penězích, ne o nezávislosti. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Accolade dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálů v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty. Vedle lokalit v Chebu, Ostrově a Karlových Varech se chce zaměřit taky na průmyslový park u Starého sedla, říká výkonný ředitel skupiny Accolade Milan Kratina.
3: My se prioritně teď zaměřujeme na růst těch společností, které už přišly a třeba jako expandují, protože i to je jako důležitá součást té naší práce, ale samozřejmě jako věříme tomu, že mohou přijít i jako další nové, ale zase musí to být s rozvahou v tom, aby se ten trh práce už nenapnul hodně.
1: V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana zvoleného za hnutí místní měl areál původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší.
4: Ta první etapa obsahuje jak to zázemí, který by mělo být formou nějakých kontejnerů. Zhruba 6 kontejnerů je tam projektováno, mělo by to být postaveno do účka, lehce zastřešeno, tak aby se ten prostor díky tomu zvětšil. A měla by tam být vzduchovková střelnice a takovej malej workoutový areál s umělou trávou.
1: Ve druhé etapě chce město vybudovat i velký tréninkový ovál pro letní přípravu. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbil voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude krupovitá oblačnost a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V nové roli na Karlovarsku v Chodovské ulici poblíž křižovatky s ulicemi Mlýnská a Hřbitovní bouralo nákladní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pět minut po 8 hodině a pondělní dobré ráno má pro vás písničky, co nestárnou od skupiny Olympic a Valdemara Matušky. V rubrice Co v učebnicích nebylo, uslyšíme o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chviličku prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. A také vám povíme o dokumentárním filmu Hrad a zámek toužím. Díky němuž mohou zájemci nahlédnout do jinak nepřístupných prostor toužimské zámku. Přeji i nadále hezký poslech.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínově.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a my vám přejeme příjemné pondělní ráno. Je 9:15 a jaké bude dnes a zítra počasí, tak to nám teď poví meteorolog Pavel Kopeček. Já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak jaký bude tedy ten začátek nového týdne?
2: No tak oproti včerejšku a předvčerejšku žádná výrazná změna, i když pravda trošku se ochladí, budou teploty maximálně do 30 stupňů Celsia, ale na obloze očekáváme už během poledne a odpoledne nějakou tvorbu kupovité oblačnosti a budou se také vyskytovat přehánky, bouřky a ty mohou být i silné s přívalovými srážkami, s nárazy větru a kroupami. Večer potom očekáváme, že opět oblačnosti ubude a srážky přestanou. Teploty, jak už jsem zmiňoval, 27 až 30 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo severních směrů do 4 metrů za sekundu, ale v bouřkách bude určitě zesilovat. V bouřkách se také dají očekávat úhrny kolem 30 mm srážek.
1: A co nám přinese ten zítřejší den?
2: Tak po noči

0: Dnešním takovém tom lehkém osvěžení, kdy bude na obloze jasno, skoro jasno, k ránu se ojediněle budou tvořit mlhy a teploty se budou pohybovat od 17 do 14 stupňů, nás opět čeká horko, dusno během dne, tedy postupně po rozpuštění ranních mlh. Zpočátku skoro jasno, polojasno, odpoledne, ale opět přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně, zejména v horských oblastech, by se měly objevit přehánky nebo i bouřky. Večer se opět vyjasní, teploty opět do 30 stupňů Celsia.
1: O počasí jsem si dnes povídala s meteorologem Pavlem Kopečkem. Moc vám děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
3: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
4: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
3: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
5: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
3: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
6: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
3: Každé pondělí po 15. hodině.
2: Sportovní minuty.

0: Další z písniček od nás pro vás, Vokurky a zpěvačka Lucie Bílá. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 8 minut bude 8:30. Část bývalého hradu a zámku v Toužemi mohou vidět zájemci při víkendových prohlídkách. Většina zchátralých zámeckých prostor je ale nepřístupná. No a právě tam natočili filmaři dokumentární film Hrad a zámek Toužim. O novince, která už je veřejně dostupná, jsme si povídali s režisérem a průvodcem filmem Romanem Čechem.
1: Dnes se spolu bavíme v prostorách bývalého hradu. Je sluníčko, působí to celkem optimisticky. Oproti větší části filmu, kdy procházíte vnitřky zámku, který je v neutěšeném stavu, nebáli jste se, že se někam propadnete?
2: No, trošku jsme strach měli, když jsme se nacházeli v těch vyšších patrech, kde jsou vlastně dřevěné podlahy, ale dbali jsme na opatrnost, nějakým způsobem jsme to prošli. Město Toužim nám povolilo vstup do zámku, veřejnost tam nesmí, my jsme se s nimi domluvili kvůli natočení tohoto amatérského dokumentu.
3: Popsal natáčení Roman Čech, režisér a průvodce krátkým dokumentem Hrad a zámek Toužim, který představuje Mirofilm na platformě YouTube. Areál zámku v rámci svých možností zvelebuje spolek Živý zámek Toužim a jeho předsedu Michala Nedvídka diváci ve filmu také uvidí.
4: Já jsem moc rád, že se něco takového povedlo udělat. Toužimský zámek byl dlouhá léta zavřený. V dokumentu vidíte prostory, které jsou bohužel ve velmi špatném stavu, hrozí tam zřícení stropů a podobně. Každopádně za těch téměř 10 let, co tady působíme, se nám podařilo zpřístupnit většinu areálu původního gotického hradu, který byl v následujících letech předěláván na zámek, takže je to tady k vidění spousta.
3: Poznamenal Michal Nedvídek. Ale zpátky k dokumentu. V něm se mluví také o někom, kdo sice na zámku vidět není, ale o kom se tady proslýchá.
4: Ve sklepě se dá zaslechnout, zahlídnout duch černýho mnicha. Nebyl úplně poctivý a povídá se, že ho tenkrát oblékli černého roucha a zazdili ho ve sklepě.
3: Ani filmaři mnichova ducha na zámku neviděli, i tak si tam ale užili chvíle nejistoty a napětí.
2: My jsme ho tady nepotkali, samozřejmě jsme neodolali a šli jsme si i projít ten zámek i v noci a hrát. Atmosféra byla zajímavá až strašidelná.
1: Jaké si z toho odnášíte pocity? Mně se trošku mísí zmar a naděje.
2: Já to vidím tak stejně a věřím panu Nedvídkovi, že on z jeho pílí a z jeho nadšením hrad a zámek posunou ve spolupráci s městem.
3: Přeje si režisér Roman Čech. Areál zámku a hradu si prošel a dokumentární film o něm viděl také Ladislav Zoubek, předseda klubu českých turistů v Karlovarském kraji.
1: Já můžu říct, že prakticky od počátku někdy kolem toho roku 2015-16, když vznikal ten spolek a začal se někdo zajímat o chátrající zámek a hrad, tak jsme tady byli na jedné z prvních prohlídek. Zase se tady udělal kus práce. Jsem docela potěšený tím, jak to tady dneska vidím. A vidět ten dokument takhle zpracovaný v celku, jak to zhruba postupovalo, tak je velice zajímavé. No a my jsme se s klukama domluvili, že v rámci našich možností, že jim trošičku pomůžeme taky s propagací a myslím si, že to do budoucna pomůže i zvýšení návštěvnosti a zájmu turistů o Toužimský hrad a zámek.
3: Uzavřel Ladislav Zoubek pozvánkou do Toužimského hradu a zámku, ať už osobní nebo prostřednictvím krátkého filmu. S Toužimi Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: na Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarští zastupitelé vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat bezdomovectvím. Podle zastupitelky Žanety Salátové z hnutí STAN v centru města v současné době kolem 20 lidí bezdomova, kteří jsou agresivní nebo problémoví. V historickém hotelu Lesní mlýn v Mariánských Lázních skončila obnova stropu koncertního sálu. Pokračuje tak postupná oprava areálu, kde už majitelé zprovoznili oranžérii, jídelnu a část ubytovacích prostor. V Karlových Varech zahájila provoz německá společnost Wacker. V průmyslové zóně v Bohaticích otevřela nový výrobní závod. Nová továrna na výrobu speciálních silikonových produktů má v Karlových Varech vytvořit do roku 2028 až 200 pracovních míst. Prezident Petr Pavel se nezúčastní dnešního jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Tenistka Marie Bousková vyhrála na okruhu WTA svůj čtvrtý titul. Ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku havarovalo osobní auto a v Nové Roli na Karlovarsku v Chodovské ulici poblíž křižovatky s ulicemi Mlýnská a Hřbitovní bouralo nákladní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 9 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Dobré ráno. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Dobré ráno. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Dobré ráno. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrově odstranili další staré garáže v Jáchymovské ulici. Svědci z teplické Olympie, kde v neděli spadl strop, se mají hlásit policii. Dálnice D1 na Brno je u Kroměříže zavřená. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Ostrově nechali zbourat další staré garáže v Jáchymovské ulici. Město tak pokračuje v úpravách dlouhodobě nevyhovující lokality. Radnice v těchto místech plánuje novou čtvrť Vlečka, kde bude 300 až 500 nových bytů. Vedení města teď řeší taky budoucí parkovací kapacity. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený z hnutí místní.
2: Tam se dokončila etapa demolice části garáží, jedný z posledních částí garáží, a v podstatě to území bude postupně připraveno na to, abychom mohli začít projektovat, protože v tom místě by podle všeho měl vzniknout parkovací dům.
0: Policisté hledají svědky z teplického obchodního centra Olympie, kde se v neděli dopoledne zřítil strop. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské konstrukce zranila jednu ženu, která musela do nemocnice. V obchodě bylo asi 15 zákazníků. Svědci se mají policii ozvat na linku 158. Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Vícemluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.
3: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
0: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
4: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude krupovitá oblačnost a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vaneslabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku havarovalo osobní auto. V Nové Roli na Karlovarsku v Chodovské ulici poblíž křižovatky s ulicemi Mlýnská a Hřbitovní bouralo nákladní auto s motorkou. A kvůli úniku plynu počítejte se zdržením v Aši v ulici Gustava Gajpla. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pondělí 22. června, začali jsme 26. týden roku 2026. Pavlám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Plzeňské zajímavosti nás před 11:30 zavedou k Luně v Plzni na Borech, ke keramickému reliefu Františka Pavlase. Nejdřív se ale podíváme na výstavu umělecké keramiky v Záporočeském muzeu v Plzni a bude to už za 8 minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek. Tento čtvrtek 25. června se můžete zúčastnit komentované prohlídky výstavy Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970. Koná se v Západočeském muzeu v Plzni. Začátek je v 17 hodin, provede vás sběratelka Eva Martinková-Balová. Ta do Plzně zapůjčila většinu vystavených exponátů, zejména keramických souprav, míz a váz. Jak doplňuje kurátorka výstavy, jsou to výrobky uměleckých družstev působících na Plzeňsku.
1: V Kožlanech, to je asi to nejznámější keramo, jsou tady pestré soubory na stůl z 50. let, ovlivněné Bruselem. Pak je tady dílna na Košutce, která měla v repertoáru zahradní keramiku a keramiku do architektury. To jsou květináče vlastně do zahrady, které se tady dělaly a zdobily spoustu zahrad. Na Košutce pořád můžete vidět komín, který tam zůstal po té dílně.

0: ještě do nových novostaveb, kdy se vyčleňovalo určité procento na projekt výzdoby, ať už to bylo sklo anebo keramika. A spousta těch věcí už dnes neexistuje, nicméně bylo to velmi stylové, dobové a dodnes ty, které zůstaly, jsou velmi obdivovány.
1: Ano, na Borech například dílo Františka Pavlase.
0: Ano, jeden z těch zachovalých reliefů je krásný reliéf, který zůstal poblíž Luny a také si pamětníci vzpomenou třeba na výzdobu různých parků, zákoutí, školek, kde se také podílela dílna na Košutce, díly například Jaroslava Bleskala nebo Savase Vojacaglu, kteří pracovali tady v té košutské dílně.
1: A to byly postavičky dětí?
0: Postavičky dětí a také pohádkové postavy.
1: Výstavu Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970 můžete v Západočeském muzeu v Plzni navštívit do 6. září. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: A v plzeňských zajímavostech před 11:30 se zastavíme právě u zmíněného keramického reliefu Františka Pavlase v Plzni na Borech.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Je právě 10:45 a za chviličku po písničce Úsměv, prosím.

0: na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili scénku Moje milovaná Škodovka. Účinkují Luděk Sobota a Roman Skamene.
2: No, tak já to chápu. Ono, pokud nejsou děti.
3: Ale prosím vás, na děti už se vůbec nemůžete ohlížet. Ty si rychle zvyknou na novou.
2: Ale tak toho, prosím
3: ještě
2: vás.
3: Jsou radši.
2: No dovolte.
3: No dovolte. A ještě se budu ptát parchanta, co mám dělat. A nebo ji šoupnu zpátky do továrny. To už taky jde teď.
2: Jak do továrny?
3: No do továrny, tam si ji rozeberou dělníci, že jo? No a proti účtem dostanete novou, že jo? No ale musíte si připlatit.
2: A to už teďko jde takhle jako?
3: Jo, to už jde. Já to slyšel teda.
2: To jsou konečně vymoženosti, no. Teď to jo. Ajá! Já to udělám hned dneska. Půjdu domů a řeknu, milá holka, nedá se jim vzdělat, pojď do továrny. Akorát chán bude řvát. No.
3: Co mu do toho? Co pak vy máte od chána?
2: No jistě, tak ona přijela s ním, že jo.
3: No to já ne. A nebo když ji nechcete dát zpátky do továrny,
2: jo.
3: Tak ji musíte dát pořádně do rychtyku.
2: Ale to už nepůjde.
3: Ale půjde, já vám poradím. Helejte. Vy odstrojíte, jo? Ne, odstrojíte. Odstrojíte. Namažete.
2: Co to ona umí, sama to neumí.
3: Teda nejdřív umejete.
2: Jak umeju? Co?
3: No, pořádně.
2: Proč jí mám mejt ještě, když jí chci?
3: No, hadicí, ostříkat ze spoda hlavně. Aby odpadalo bláto.
2: No, tak
3: vy to se tam drží, jo.
2: Není tak hrozně, že by...
3: Ale jo, to je zasklý. Ostříkáte, umejete, namažete.
2: A
3: když to bude nutný, tak si pod ní třeba i vlezete.
2: No jistě, samozřejmě, velmi rád. Ne, tak to ne. To jsem jednou zkusil a málem jsem se udusil.
3: Musíte jít dát na špalky, samozřejmě.
2: Já jí mám dávat ještě na špalky.
3: No pod ty ramenní klouby. Nebo se na vás veze a víte, co to je za váhu.
2: No vím, když jsem tam pod tím byl, teda pod ní jako. No to ježišmarja. A stejně, kdyby mě, měl bys takovou prosbu jenom.
3: No.
2: Nemohl byste mi třeba tu vaší na chvilku půjčit a já půjčil tu
3: budu. Ne, půjčit ne, když tak rovnou prodat, to už si s ní pak dějete, co chcete, ale půjčit ne. Podívejte se, já nevím, co byste s ní mohl taky províst. Ona je teda mezi náma dost vojetá.
2: Vy máte takový krásný výrazy, vojetá, kolik, tak asi můžeme jít.
3: No tak není to tak hrozný, že jo? Není, no, ale tak má. Těch 90 má.
2: Kolik jste říkal?
3: No těch 90 má, no. Tak...
2: Jo, ona už se už trošku třepe, že jo? Asi, že jo?
3: No to víte, že musel byste s ní opatrně.
2: No to mě asi.
3: Musel byste jí hned rozjet, protože ona, když je studená, že jo?
2: Tak hlejte, nechte toho. Tak už to bylo, má 90, studená, jak studená, co studená?
3: No to víte, že jí třeba nechám stát celou noc před barákem. Teďka v mraze třeba, jo? Ona stuhne úplně.
2: No, to jí tam necháte?
3: No.
2: Celou taky, noc?
3: Taky se mi stalo, že mě jí otáhli.
2: Policajti tu otáhli?
3: No, botičky nedali a otáhli.
2: Jsou gauneři, oni prostě police, ale nedají ani... No, to je...
3: No, teďka ráno... Než jí, když k ní teda přijdu, jo, než jí nakopnu kolikrát, ona mi chcípne, jo.
2: Ježišmarja, už jak no, jí chcípne.
3: Víte, co já ale dělám už v poslední době? Já si už ještě večer připravím, postavím na kopec a ráno, víte, co udělám?
2: No nevím.
3: Já se vší silou rozběhnu. A strčím do ní, jo? A ona už udělá jenom prd. A je vyhráno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dneska je to přesně 40 let od takzvané boží ruky Diega Maradony a neexistuje snad Argentinec starší 45 let, který by si tento kontroverzní gól nepamatoval. Co pro Argentince tenhle pojem znamená, uslyšíte za chviličku v zápisníku z mistrovství světa, kde právě dneska Argentina také nastoupí.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Pražská konzervatoř uvádí operu belgického skladatele André Grétryho na motivy slavné pohádky Kráska a zvíře. Začíná v 19 hodin na malé scéně Plzeňského divadla v rámci muzikálového festivalu Na scénu. Plzeňský hudební klub Zaxpub uvádí italský One Man Blues Band s názvem Belly Hole Freak. Začíná ve 20 hodin a vstupné je dobrovolné. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na tematickou přednášku z cyklu Zapoznáním baroka na téma čínské inspirace v barokním umění v podání synoložky a historičky umění Lucie Olivové. Začíná v 17 hodin ve státním okresním archivu Plzeň Sever v Plasích. Karlovarská hvězdárna připravila od 18 hodin a 18 minut komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Naučná stezka Lubsko je zaměřená na historii Lubů a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 6 minut bude 9:45. Fotbalisté Argentiny dneska nastoupí na mistrovství světa v 19 hodin našeho času proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu.
2: I do remember that moment. My husband was there.
3: Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
4: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
3: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
5: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
3: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
5: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
3: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
6: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku.
7: My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
3: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Do 10. hodiny samozřejmě stihneme ještě kalendárium. Podíváme se třeba do Betlémské kaple a také si připomeneme válečnou operaci Barbarossa. Za minutu bude 9:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne a příjemný poslech.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na silnici u Ostrova začne v polovině července dopravní omezení. Chomutovská nemocnice dostane od radnice dotaci zhruba 500 000 korun na nové polohovací matrace. Tropy v Česku budou pokračovat, dnes znovu hrozí silné bouřky. A čekejte skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují v blízkosti silnice 1/13 práce na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky. Stavbaři postupně upraví odbočovací a připojovací pruhy ve směru na obce Bor a Lesov. V první polovině července práce výrazně omezí tranzitní dopravu. Kvůli stavbě bude doprava svedena ze 4 do 2 jízdních pruhů. Podle oblastního ředitele ředitelství silnic a dálnic Lukáše Hnízdila jsou úpravy nutné, protože stávající křižovatka je nebezpečná.
2: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
0: Chomutovská nemocnice dostane necelých 500 000 korun jako dotaci od města. Vedení nemocnice za peníze nakoupí polohovací matrace pro oddělení následné a dlouhodobé intenzivní péče. Upřesňuje primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Poskytujeme nemocnici 491 870 korun, což je částka, která vychází z přepočtu 10 korun na jednoho obyvatele. A Chomutovská nemocnice bude využívat tady tu částku k nákupu matrací na polohovací postele.
0: Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přeháňky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické 30. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie. Zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. Druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. Před 4 roky se podobná tragédie stala na vysoké škole Quezon City na ostrově Luzon, kde útočník zabil 3 lidi.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková se po triumfu v Berlíně posunula na 10. místo v žebříčku WTA. Maximum si vylepšila i Marie Bousková, která je na 22. pozici.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude krupovitá oblačnost a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybují v obou směrech pomalu jedoucí vozidla údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější pondělní zprávy skončily 4:10. Připravili jsme teď pro vás Daniela Hulku a také skupinu Rangers a pak už vás čeká dnešní setkání se zajímavým hostem. Přejeme vám krásné dopoledne a příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Psal jsem to tímhle způsobem z toho důvodu, že ta podkarpatská Rus je dneska, řekl bych zvlášť u té mladé generace, cosi zapomenutého. Už se o tom příliš nemluví. Nebo nemluví se o tom vůbec, já to řeknu natvrdo takhle. A je to docela škoda, protože to bylo takové strašně zajímavé období, kdy se to popisuje v literatuře velice hezky jako největší světový experiment tohoto druhu. Jak přenést zemi, která vlastně žije v feudalismu, do moderní demokratické doby.
1: Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste začal být trochu edukativní. Pojďme říct tedy posluchačům, zejména třeba těm mladším, co byla Podkarpatská Rus, proč se po roce 1918 stala naší součástí. Také se mluvilo o tom, že to byla úplně nejchudší část republiky. Jak to bylo? Popište to trochu.
0: Já to začnu teda od konce vaší otázky. Opravdu to byla nejchudší zem Československá. A vlastně, když v roce 1918 se po konci první světové války začala Evropa a svět domlouvat o novém uspořádání, tak s tou Podkarpatskou Rusí byl trošku takový problém, protože to byla země, která předtím spadala jaksi do Uherského království, čili v rámci Rakouska-Uherska byla pod Maďary. A ta emancipace těch národů, které tam žili, ta byla poměrně nízká. Měli naštěstí pro ně, v tomhle případě, měli docela značnou emigraci, hlavně teda do Spojených států amerických. A tahle ta emigrační skupina Rusínů tehdejších, to byl hlavní národ, teda nebo nejrozšířenější národ, který to tam obýval a dodnes obývá, no tak začala vyjednávat o tom, že by také chtěli teda v rámci nového uspořádání svoji samostatnost. Což ovšem narazilo jaksi teda u vítězných mocností, kdy americký prezident Woodrow Wilson tenkrát prohlásil té rusínské delegaci, že to není nejlepší nápad, protože oni teda jaksi s tím mají trošku jiné plány, že ta samostatnost pro takhle maličký státeček, jako, že se jim jako příliš moc nepozdává. Na druhou stranu, že aby zůstali teda v bývalém Uhersku, které je v podstatě teda velmi tvrdě utlačovalo, že také jako nepřichází do úvahy a že bylo nejlepší, kdyby se dohodli s některým z těch nově vznikajících národních států, prostě že by se přičlenili k němu. No a oni začali vyjednávat tehdy s Tomášem Garrigem Masarykem. A výsledkem bylo po neuvěřitelně teda turbulentním období, kdy prostě každý den bylo všechno jinak, abych tak řekl, tak nakonec podali teda takové moratorium, ve kterém vyhlásili, co vlastně chtějí. Že teda nejradši samostatnost, když ne samostatnost, tak zůstat tedy jaksi ve velmi autonomním postavení v tom novém státě a když prostě všecko selže, veškerá jednání, takže jakoby brali teda to připojení k Československu. Což se také nakonec teda v roce 1919 stalo. Po, řekl bych, zase teda bouřlivých událostech tam, na východě, kdy jaksi Maďarům se nelíbilo, že by Podkarpatská Rus opouštěla Maďarsko. No a zároveň tam došlo k tomu historickému krátkodobému komunistickému převratu, kdy se tam jaksi moci ujala takzvaná Maďarská republika Rad, čili Sovětská republika Maďarsko. A ti prostě řekli, že to teda taky nepustí, že to podrží. Výsledkem toho bylo, že tam vtrhli dohodové mocnosti, ale byla to československá armáda, která začala jaksi ty Maďary odtamtud vytlačovat a z druhé strany naproti jim šli tehdejší spojenci Československa a Rumunsko. Takže tam byl docela pěkný zmatek tedy. Mm.
1: Vypráví nám Martin Lank a za chviličku se dostaneme konkrétně k té jeho knize Podkarpatská Rus tehdy a dnes a nebe z brd až na konec první republiky. Jak je kniha vlastně koncipována, jaké fotografie a jaké texty tam najdeme. Počkejte si na to.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostem je historik, geolog a spisovatel Martin Lang. Povídáme si o jeho cestě na Podkarpatskou Rus a zároveň také o jeho nové knížce, která o té cestě pojednává. Ještě mi řekněte, pane Langu, než se dostaneme k těm konkrétním věcem, jak obtížné je zorganizovat takovou cestu? Vy jste říkal, že někteří kamarádi k tomu byli skeptičtí, že se vrátíte v zinkové bedně.
1: Ano, přesně tak.
0: Což se nestalo, ale přesto asi bylo potřeba se dobře připravit na tu cestu.
1: Bylo potřeba se připravit, já jsem na to šel tak, že jednak jsem si teda prostudoval veškerou dostupnou literaturu, včetně teda takových těch zpráv na internetu, když tam někdo byl, tak ty jeho postřehy. Pak jsem přes své známé šel za jejich známými, kteří tam prostě teda buď jezdí jako třeba kamionáci, anebo s nějakou pomocí a podobně, abych prostě získal teda přehled o takovém tom aktuálním stavu. No a pak to bylo taky o tom, že člověk teda potřeboval si zajistit sebou peníze a tak dál. To taky není tak úplně jednoduché, protože jaksi hryvny normální naše běžné banky prostě nemají v nabídce teda. To je měna ukrajinská.
0: Ano, a jak jste to udělali?
1: No tak nakonec jsem našel takovou malou směnárničku ukrytou teda ve vnitřnostech jednoho obchodního velkého plzeňského domu a tam se mi to povedlo. Mimochodem bylo to kuriózní, protože ta paní, co tu směnárnu obsluhovala, tak byla strašně udivená z toho, že někdo chce nakoupit hryvny, protože ona byla zvyklá je vykupovat. A bylo to poměrně dost, takže ona jako říkala, a prosím vás, na co to potřebujete? Tak jsem řekl, jako na co to potřebuji, a ona začala lomit rukama a v podstatě se opakovala zinková bedna, gumové pytle a podobně.
0: Kolik dní jste tam byli?
1: Dohromady jsme tam byli 12 dnů, plánovali jsme to na 14 dnů. Posléze jako se přiznám, že přece jenom jsme starší pánové, oba dva přes 70 už teďko. A říkali jsme, že už toho máme dost, teda po těch 12 dnech.
0: Co všechno z těch 12 dní se vám vešlo do té knížky? A co všechno se tam nevešlo?
1: Vešlo se tam naprosto všechno, abych tak řekl. Jo, je tam jako, nejsou tam drobné detaily samozřejmě, ale popis té cesty tam prostě je od začátku až do konce. Je tam prostě od chvíle startu, teda v Praze na Barrandově, abych tak řekl, až teda po ten závěr, kdy jsem vystupoval teda v noci nebo brzy ráno na Brdech teda a šel jsem spát. Takže jako je to opravdu popsané naprosto dokonale. Ono totiž jde ještě o jednu věc. My jsme původně chtěli jako delší návštěvu Užhorodu, čili bývalého hlavního města Podkarpatské Rusy a dneska teda oblastního města. A tu jsme nakonec vypustili, protože my jsme ten Užhorod nechtě. Už při té cestě tam jsme ho projeli, protože jaksi navigace občas se mění na dezinformační weby, takže místo po obchvatu nás to zahnalo dovnitř do města. Takže jsme ho viděli a už jsme se pak nevraceli, protože upřímně řečeno zase tak za srdce nás nevzal.
0: Vy tu historii Podkarpatské Rusy znáte velmi dobře, konec konců jsme to před chviličkou slyšeli v tom krásném dějepisném výkladu. Co vás jako člověka, který to dobře zná z historického hlediska, v té současnosti nejvíc překvapilo? Co vás, jak říkáme, nejvíc rozsekalo?
1: Já vám to řeknu jako, tak jako mlhavě a neurčitě, ono totiž všechno. Já jsem byl připraven na lecos teda. Ale když máte od dětství prostě zafixovaný nějaký obraz a vy přijedete na místo, no musí si člověk uvědomit, že uplynulo 80 let vlastně teda, že jo. Tak stejně prostě ten obraz se vám najednou totálně, ale totálně zbortí teda, protože ono to vypadá samozřejmě úplně jinak. Protože můj otec opouštěl Podkarpatskou Rus v roce 1938, kdy vlastně jako syn českého úředníka byl prostě teda odsunut v té době. No a pak prostě ten vývoj šel úplně jinudy, než prostě za té první republiky. Důsledek toho vývoje, jak to vypadá dnes, je, řekl bych, prostě pro mě takový rozpačitý, protože je tam spousta kladného, ale také nesmírná spousta záporného. Protože já byl třeba překvapený z toho, kolik těch krásných věcí, které tam zavedla ta první republika a přivedla, je naprosto zničeno v troskách, anebo zapomenuto.
0: To jste všechno vyfotili?
1: To jsme všechno fotili. To jsme všechno fotili, samozřejmě do knížky se to všechno nevyšlo. Ale my jsme tehdy po návratu dělali takové turné přednáškové, kdy jsme prostě se snažili veřejnost s tím současným stavem, nejenom s tou historií, samozřejmě seznámit. A musím říci, že někdy prostě, jak bych to řekl, ten společenský vzestup sebou přináší taky negativa teda. To je třeba jaksi v rozměrech, hlavně tam dole u té jižní a jihovýchodní hranice, v rozměrech té nové výstavby. Jestli si třeba pamatujete výraz podnikatelské baroko tady u nás, no tak to byl slabý odvar proti tomu, co se odehrává tam, protože tam se staví třeba 20 pokojové paláce, někdy i více než jednopatrové. Pak ale zjistíte, že z celého tohle paláce se obývá jedna místnost, případně jedna slouží jako komora nebo skladiště.
0: A tenhle ten 20-pokojový palác je myšlen a stavěn jako rodinný dům?
1: Ano, to je jako rodinný dům. A když jsem si zjišťoval, proč to vlastně takhle budují, no tak odpověď byla, no ať sousedi vidí, že to taky máme. To tam prostě je v těch lidech. Ale pozor, tohle není jako novinka, to fanfanonství určité. To u těch Rumunů už bylo za té první republiky, je to zajímavé, ale odehrávalo se to v jiné rovině. Oni byli chudí, takže koupit si boty pro ně tenkrát, to byla jako věc, řekl bych, téměř nevídaná. Oni chodili radši bosí. A když si ty boty koupili, tak oni nosili kolem krku, aby si je nezničili zase. Ale pak přišel Baťa. A Baťa přišel se svými cenami těch slavných 99,90. Oni zjistili, že na to mají, ale oni, protože je nenosili, oni je nosili kolem krku, aby bylo vidět, že na ně mají, tak si kupovali co největší velikosti, protože toho bylo víc. A dneska to jako ty boty se přenesly do té výstavby.
0: Historik Martin Lang zůstává ještě chvíli naším hostem.

0: Martin Lang nám dnes přišel do dopoledního vysílání představit svoji novou knihu Podkarpatská Rus tehdy a dnes. Když jsme mluvili o té, řekněme, nemoc krásné architektuře, můžeme mluvit i o té krásné? Zůstala tam nějaká?
1: Naštěstí ta krásná architektura tam zůstala. Někdy jako dochovaná až kuriózním způsobem. Třeba ty nádherné pravoslavné anebo řecko-katolické kostely, dřevěné, tak ty se uchovaly díky tomu, že v nich vznikala muzea ateismu za komunismu teda. Jo? A nebo prostě teda si sami uvědomili, že to prostě nemá teda obdobu, tak opravdu prostě to teda podrželi jako památku, ale ten naprosto výjimečný stav. Někde se taky stávalo, že prostě z těch kostelů udělali třeba jako dílny a fabriky, ale zůstaly.
0: Pane Langu, objevili jste tam někde pozůstatky české stopy?
1: Určitě, ta česká stopa je někde jaksi zachovaná přímo výrazně. Někde je téměř anebo úplně setřená. Uvedu dva příklady. Bývalé župní město Chust, které vlastně je teda na jihu, tak tam je krásně dochovaná stará česká kolonie, říká se tomu taky Masarykova kolonie. Se vším všudy. S bývalým špitálem, s bývalým reálným gymnáziem, s gymnáziem. To všecko prostě tam je dochováno, nebo s okresním úřadem, kde dokonce jeden čas po tom 38. roce žila vláda s životem jepičím, teda Podkarpatské Rusy. To tam všechno je a najdete to. Najdete tam i moc hezký Masarykův památníček právě na zdi toho bývalého reálného gymnázia. Na druhou stranu třeba v tom Solotvinu, v těch Slatinských dolech, tam byla krásná česká kolonie a ta úplně zmizela. Právě jak si, že došlo k rozparcelování původních pozemků, vznikla ta nová výstavba toho příšerného podnikatelského baroka, jak jsem o ní mluvil, a vlastně z té kolonie zůstal uchován pouze jediný krásný funkcionalistický kostel svatého Štěpána, který jsme stavěli my. A to z toho důvodu, že tehdy se musel strhnout starý barokní kostel, který byl podolovaný, už to vypadalo, že spadne.
0: Ještě mi řekněte, reagovali na vás nějak lidé, když se dozvěděli, že jste Češi, asi spíš ti starší?
1: Neřekl bych. Naopak bych řekl, že je spíš ta mladší generace, protože na Podkarpatské Rusy nemusíte mít jaksi výbavu žádného cizího jazyka. Oni velice dobře rozumí česky. Když nemluví, tak rozumí. A je to tím, že buď u nás pracovali, nebo pracují, nebo chtějí pracovat. A ta starší generace, s tou my jsme se v podstatě nepotkávali. Ale většinou okamžitě na nás každý poznal, že jsme cizinci. A bylo zajímavé, jako, že spousta z nich nehádala, že jsme Češi. Protože jako, no, tam Čechů až takhle dál na východ jezdí naprosté minimum. Takže nikdy jsme byli pokládáni za Rakušáky, jindy za Němce a podobně teda. Pak jako do nás koukali s překvapením, že jsme Češi.
0: Když tady máme hosty a povídáme si o nějaké jejich zahraniční cestě, tak se většinou nezapomeneme zeptat na jídlo a pití. Co pak vám tam chutnalo? Není to asi příliš exotické?
1: No, je a není. Protože některá ta jídla prostě u nás teda jaksi nejsou známa. A jiná prostě jsou úplně jiná, než se inzerují u nás. Příkladem je šašlik. U nás je to špejlička, na který se napíchne pár kousků masa a uzeného a zeleniny a dělá se z toho šašlík. Ne. Ukrajinský šašlík je celá kotleta anebo celá krkovice, teda pokud možno dva pláty, takže dohromady nějakých půl kila masa, které vám přestanou na talíři z obrovského rožně, teda nad dřevěným uhlím. Takže to je takový rozdíl prostě teda, řekl bych, v té kvalitě a kvantitě, než jsme zvyklí my. Pak jsou jídla, která jsou naprosto exotická. Třeba jejich guláš, tomu říkají borhač, ten má správně být ze tří druhů masa, jsou v něm brambory a jsou v něm i houby. A je to vynikající teda. A podotknu jednu věc pro nás, po stravování tam to je naprostá láce. Protože když jsem mluvil o tom půl kila masa na talíři, tak tam jsme nechali 180 hryven, včetně diškrece, a to je v přepočtu nějakých 120 korun teda tehdy.
0: Tak jsem ráda, že jste zmínil i ty ceny, abychom si udělali nějaký obrázek. Podkarpatská Rus, tehdy a dnes nová knížka Martina Langa, která bude mít vlastně už tento týden křest. Pojďte nás pozvat.
1: Já vás zvu do Strašic, do Společenského domu ve středu, to je pozítří od 18 hodin, tam slavnostně tuhle tu knížku pokřtíme.
0: My jsme samozřejmě zdaleka nemohli říct všechno, co jste zažil a co jste na Podkarpatské Rusi zjistil, tak si to posluchači budou muset přečíst a prohlédnout v té vaší nové knížce. Ještě, pane Langu, uspořádáte nějakou přednášku?
1: Chystáme se na to, že v rámci prostě téhle té publikace uděláme ještě další prezentace, nejenom ten křest ve Strašicích. Rád bych před svatým Prokopem teda to prezentoval u nás v Mirošově a chystám se na to, že v některých sociálních zařízeních třeba pro důchodce a podobně, takže bych prostě teda o tomhle popovídal taky. Ale i pro tu nejširší veřejnost, nejenom pro ně.
0: Myslím si, že tohle téma zajímá hlavně starší. Jestli pak mládež a takový ti dvacátníci, třicátníci o tom mají povědomí. Co myslíte?
1: Já si myslím, že moc ne. A to je právě důvod, proč se chci spojit s několika řediteli tam škol okolo sebe a nabídnout jim tohle, že bych to udělal jako takovou odpolední prostě teda besedu i pro děti.
0: Výborný nápad. Martin Lang byl naším dnešním hostem. Díky za vaše vyprávění. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať jste zdrav a až u vás bude něco nového, rádi vás přivítáme. Naslyšenou.
1: Děkuju mockrát, zdravím vás, zdravím posluchače, přeji hezký den. Naschledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 3 minuty bude 10:45. Odpolední rubriku Náš příběh tentokrát věnujeme Radce Žákové z Plzně, kterou možná znáte jako cykloradku. Jak vidí podmínky pro cyklisty v plzeňském kraji? O tom bude mluvit už po písničce Petra Nováka. Příjemný poslech a krásné pondělní dopoledne všem.

0: Plzeňačka Radka Žáková je nadšenou cyklistkou. Její koníček ji dovedl k psaní článků a posléze i k její funkci cyklokoordinátorky města Plzně. Několik let byla také součástí týmu národního cyklokoordinátora. A co v poslední době udělalo cykloradce největší cykloradost?
1: Mě vždycky potěší, když vidím, že jezdí víc a víc cyklistů. A teď v té poslední době mě vlastně těší, že vídám víc a víc těch žlutých kol. Prostě sdílená kola v Plzni nastartovala novou éru, kterou se do jízdy na kole po městě zapojilo mnohem víc lidí. A já doufám, že to posune dál i cyklistickou infrastrukturu.
2: Během doby, co intenzivně jezdíte na kole, jak se v regionu změnily podmínky pro cyklisty?
1: To nejdůležitější na tom asi je, že ty jednotlivé kousky různých stezek, cyklistických chodníků a různých cest se propojily a vytvořily síť nejenom těch plzeňských greenways, ale i mimo řeky už jde docela dobře projet. Pořád tu síť nemáme ještě tak dobrou, ale když to srovnám, co bylo před 10, před 20 lety, tak se to strašně zvedlo. A myslím, že to je i jeden z důvodů, proč jezdí lidí víc a víc na kole.
2: Kdybyste měla tu moc, co byste zařídila, aby ty podmínky byly ještě lepší?
1: Já bych asi chtěla nějakého skřídka, který by všem těm, co připravují dopravní infrastrukturu, našeptával a máš tam všechno pro cyklisty, máš tam bezpečnou cestu pro cyklisty, nezapomněl si na to, že cyklista nechce drncat, když najíždí na stezku nebo někam, ale že chce projet tak, aby mu to kolo nedrnclo v rovině.
2: I díky cykloradce Radce Žákové je cyklistická doprava vidět a také je o ní slyšet.
1: A stále víc.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: O cykloradce Radce Žákové bude naše rubrika Náš příběh, kterou uslyšíte odpoledne po 14:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Skupina Accolade chce dál investovat v Karlovarském kraji a hledá nové příležitosti pro rozvoj průmyslových areálů. Olympiády dětí a mládeže se účastní přes 250 dětí z Plzeňského kraje. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. A dnes bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Accolade dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálů v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty. Vedle lokalit v Chebu, Ostrově a Karlových Varech se chce zaměřit taky na průmyslový park u Starého sedla, říká výkonný ředitel skupiny Accolade Milan Kratina.
2: My se prioritně teď zaměřujeme na růst těch společností, které už přišly a třeba jako expandují, protože i to je jako důležitá součást té naší práce, ale samozřejmě jako věříme tomu, že mohou přijít i jako další nové, ale zase musí to být s rozvahou v tom, aby se ten trh práce už nenapnul hodně.
0: Na olympiádu dětí a mládeže vyslal Plzeňský kraj 251 sportovců. Soutěžit budou celkem ve 23 sportech. Mezi nimi je například plavání, sportovní gymnastika, tenis, atletika nebo šerm. V některých disciplínách má Plzeňský kraj podle mluvčí hejtmanství Evy Mertlové velkou šanci na medaile.
3: Určitě máme řadu zajímavých nadějí. Máme republikové mistry mezi atlety, vícemistry České republiky mezi házenkáři, velmi silný tým bronzových mistrů republiky máme mezi basketbalisty. Určitě máme naději v kanoistice, kde máme také mistrovské tituly a velkou naději přináší i paraplavání.
0: Olympiádu dětí a mládeže hostí až do čtvrtka Praha. Následující zimní olympiáda pak zavítá do Plzeňského kraje. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaků je zastavený. Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil 3 členy rodiny, včetně 13-letého chlapce. Další členové rodiny jsou zranění. Na platformě Telegram to uvedla místní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovali úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TAS v noci zneškodnilo přes 300 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a dalšími oblastmi. Úřady kvůli ukrajinskému dronovému útoku nakrátko uzavřely 4 moskevská letiště. Agentura AFP.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Starého sedla na Sokolovsku ve směru na Cheb. Pro poruchu je tam odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné pondělní dopoledne, 4 minuty po 11. hodině. Když člověk přemýšlí, asi je mu v tu chvíli úplně jedno, jestli přemýšlí o něčem a nebo nad něčím. Jak je to ale jazykově správně, obstojí u odborníků obě varianty? Zeptáme se za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Teď už je tu další jazykové téma, o kterém můžete přemýšlet společně s námi a jazykovědkyní, kterou k mikrofonu pozval Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, jakou náležitou vazbu má sloveso přemýšlet. Je náležité přemýšlet o něčem nebo přemýšlet nad něčím? Co na to, Helena Chýlová? Dobrý den.
3: Dobrý den. Sloveso přemýšlet má obecně význam myslet, mít něco v mysli, zabývat se nějakým tématem. No a do vědného kontextu může být zapojeno několika způsoby. Často je užíváme jako sloveso nevyžadující žádné doplnění. Například, co děláš? Přemýšlím.
2: Ale často užíváme také vazbu přemýšlet o něčem.
3: Ano, v tomto užití je sloveso nejfrekventovanější. Například přemýšlím o budoucnosti, o smyslu života, přemýšlím o změně práce. Vazba se šestým pádem a předložkou je běžná u nedokonavých sloves s významem uvažování. Například uvažovat o něčem, pochybovat o něčem nebo hloubat o něčem. Tato vazba je zažitá a obvykle o ní jako autoři jazykového vyjádření nepochybujeme.
2: Někdy se ale může jevit jako neobvyklá vazba přemýšlet nad něčím. Například přemýšlím nad tím úkolem nebo přemýšleli nad jeho návrhem.
3: Může. S dotazem na náležitost této vazby se setkávám opakovaně. Také tato vazba je náležitá. Vazby přemýšlet nad něčím a přemýšlet o něčem jsou spisovné a rovnocenné. A obě vazby uvádějí u slovesa přemýšlet výkladové slovníky češtiny již od počátku 20. století.
2: Uzavírá Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Přemýšlíte o dalším námětu? Sem s ním, rádi ho přijmeme na adrese info@pl.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Za 3 minuty bude 11:45 jedním z uměleckých děl, která ve druhé polovině minulého století zdobila budovy v Plzni, je keramická reliefní stěna z dílny Františka Pavlase na Borech. Nachází se nedaleko Luny a patří mezi nemnohá díla tohoto druhu, která se dochovala. Podíváme se k ní už za chvíli s plzeňskými zajímavostmi. Počkejte si na to.

0: hasičském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: V Plzni na Borech v blízkosti obchodního centra Luna se nachází budova policie s dvoudílnou reliéfní keramickou stěnou. V objektu dřív bývala restaurace Sputnik a k ní patřila i dobová výzdoba. Toto umělecké dílo před více než půl stoletím vytvořil keramik František Pavlas. Od jehož narození letos uplynulo 95 let.
2: Díváme se na reliéf, který je monumentální i mezi okolními stavbami, což jsou věžáky, působí skutečně velkolepě.
3: Možná někdo tohle reliéfní stěnu zná pod přezdívkou složené kuželky.
2: Určitě některé ty dlaždice vlastně na sobě mají tvary, které by se za kuželky daly pokládat a možná to má právě vztah k té restauraci, která tady byla, taky celkově to vyznívá jako abstraktní výzdoba.
3: Reliéfní stěnu na policejní budově u Borského parku u Luny si prohlížíme s Lenkou Merglovou ze Západočeského muzea v Plzni. Pokud se jedná o materiál, je to šamot?
2: Ano, jsou to šamotové dlaždice a z největší pravděpodobností byly vypáleny v tom výrobním družstvu, kde Pavlas pracoval, a to bylo tady v Plzni na Košutce. Patřilo to pod Chodovy a je to šamot nejrůznějších přírodních zemitých barev. Nevydává to vůbec žádný zvuk. Tak to je potvrzení, že to není duté. By se to asi nezachovalo, kdyby to bylo duté.
3: Jak stojíme přímo u toho reliefu, je vidět, jak moc vysokánský opravdu je. Určitě několik metrů.
2: Přes 8 metrů, což člověk ani nevnímá, když stojí povzdálí. A šířka těch dvou, tedy reliefů, není stejná, řekla bych, něco mezi 4-5 metry.
3: A tady dole, vpravo dole, vidím podpis autora.
2: Dílo je signováno i datováno, takže může každý si přečíst, že dílo vytvořil Pavlas v roce 75.
3: František Pavlas se narodil v roce 1931, takže dílo vytvořil ve 44 letech.
2: Vlastně vystudoval pedagogickou školu v Praze a pak jako umělec, výtvarník působil tedy na několika keramických působištích. Pracoval v Kožlanech u Kralovic a potom tedy v tom výrobním družstvu na Košutce v té Chodově. A tam vlastně jako mladý člověk po 20, mezi 25-30 lety vytvářel ještě s dalšími umělci a výtvarníky díla, která byla rozeseta po celé Plzni.
3: Ve kterém období svého života a tvorby František Pavlas přešel k abstrakci?
2: K abstrakci určitě přešel až v té druhé polovině 70. let. Socialistický realismus v 50. letech vyžadoval svoje a určitě se to vztahuje i k jeho potom mezinárodním působení, kdy velmi často byl zastoupen na mezinárodních výstavách v Itálii a samozřejmě na sympozích v Bechyni, která byla mezinárodní a ta účast měla velmi vysokou uměleckou úroveň.
3: Kde jinde v Plzni můžeme ještě díla Františka Pavlase nalézt, kde se s nimi můžeme setkat?
2: Těch děl v Plzni tehdy vznikala celá řada, protože od roku 1965 vznikl zákon, který dával za povinnost z každé stavby investorovi 1-4% využít na uměleckou výzdobu. Takže mezi lety 65 a dejme tomu 90-91 vznikala celá řada uměleckých děl, která doplňovala právě velké rozpočtové stavby. A každá ta stavba vlastně měla nějakou keramickou výzdobu. Určitě ještě zbývá několik, které si můžeme prohlédnout, ale většina z nich byla bohužel odstraněna. I když nepodléhali tomu vkusu toho socialistického realismu, byly, dejme tomu, abstraktní, tak stejně ta užitná hodnota prostě toho objektu se zdála těm novým uživatelům odůvodnitelná.
3: A není to škoda?
2: No za mě rozhodně to škoda je, protože když se podíváme tady na ten reliéf, není to jednolitý povrch, některé úseky jsou matné, některé jsou lesklé, vystupují z toho ty abstraktní tvary. Mně se to líbí a doufám, že tady vydrží.
3: Tvorba Františka Pavlase byla hodně rozsáhlá, on sám ji ale nijak nedokumentoval. V důsledku toho se ji pravděpodobně už nikdy nepodaří celou zmapovat. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: 12 hodin 1 minuta. Karlovy Vary otevřeli po 9 měsících lázeňský most přes řeku Teplou. Svědci z teplické Olympie, kde v neděli spadl strop, se mají hlásit policii. Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Bude skoro jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci ze 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a její technický stav už nevyhovoval. Stavba nového mostu stála přibližně 40 milionů korun. Nová mostovka je oproti původní konstrukci užší, říká projektant Radek Toman.
3: Vozovka byla zúžena z 9 metrů asi na 6,5 metru teďkon, protože vzhledem k navazujícím komunikacím ta 9-metrová vozovka tady neměla vůbec žádný význam. Celkově most je užší asi o 1,5 metru oproti původnímu mostu.
2: Policisté hledají svědky z teplického obchodního centra Olympie, kde se v neděli dopoledne zřítil strop. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské konstrukce zranila jednu ženu, která musela do nemocnice. V obchodě bylo asi 15 zákazníků. Svědci se mají policii ozvat na linku 158. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně míň peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela labouristické strany. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Média ale píší o bývalém starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Ten podle agentury Reuters vítězí v průzkumech v oblíbenosti mezi členy labouristické strany a mohl by tak souboj o vedení vyhrát. Nominace na předsedu má začít vedení labouristů přijímat od 9. července.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vany slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor na 130. kilometru D6 ve směru na Cheb. Je tam pro poruchu odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: 12 hodin a 5 minut přesně, právě teď začíná hodina písniček na vaše přání. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.marizavináč.rozhlas.cz. Dnes je 22. června, svátek má Pavla. Mezi našimi kolegyněmi je také Pavlína Kyselová, tak Pavle, přejeme všechno nejlepší. Hlavně pohodu a klid vám všem také s rádiem vašeho kraje, které vám už teď hraje. Tak volejte, pište, přejte si. Je tu pro vás divoký byl malování a s vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Hezký den.

0: Divokej byl domaloval na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už si bude někdo z vás přát, konkrétně Josef z Karlových Varů nebo z Horňoslavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tady to Bezva Radio, obzvláště paní Kinskou. A dneska máme takový počasí, no, vypadá to na déšť, ale nevěřím tomu. A tak si dáme Pavla do Beča a Kominíka, ať nám si můžeme chytat za knoflíky.
0: Vy se chytejte za knoflíky. No a já budu věřit s vámi, že déšť nebude. Tak jdeme na to.
1: Jo.
0: Už vám tak to hraje, mějte krásný den. Naslyšenou.
1: Taky napodobně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špina. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnus se si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit

0: To byla skupina UB40 na Českém rozhlase Karlové Vary. Teď už ve vysílání někdo z vás, konkrétně pan Jaroslav z Milhostova. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, hezký den přeju. Tohle tu písničku bych chtěl nechat zahrát vám do rádia, vám do studia pro všechny zaměstnance a velice vás v té akci podporuju a doufám, že to dobře dopadne a mnohokrát děkuju za písničku.
0: My děkujeme za písničku, děkujeme za podporu. Krásný den, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: na čase. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kateřina Marie Tichá na Českém rozhlase, Karlovy Vary, teď někdo další z vás, konkrétně Standa z Dolců. Hezký den, zdravíme na Přešticko.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás taky zdravím. Pevně držíme všichni pěsti celému Českému rozhlasu. A dneska bych chtěl poslat písničku dodatečně Milanovi z Nejtku, který měl, myslím, že to bylo ve čtvrtek, svátek. Hodně zdraví, zdraví, zdraví a taky všem Pavlem, který mají dneska svátek. Je to bombastická písnička od kapely ZZ Topa. Zdravím Pepu a Jaromíra všechny a držte se. Díky moc. Naslyšenou.
0: My také tak děkujeme za písničku, také zdravíme. Krásný den, naslyšenou.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro vás. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro vás. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky pro vás. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vyberou nájemníky městských bytů podle nových pravidel. Projekty festivalu pouličního umění Volt se letos objeví i mimo Plzeň. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary vytvořily pravidla pro přidělování nových městských nájemních bytů. Při výběru budoucích uživatelů bytových jednotek zohlední jejich věk a profesi. Zvýhodní taky zdravotníky, záchranáře nebo policisty. Zájemce o nové nájemní byty začne bytový odbor úřadu města vybírat v první polovině července, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: My jsme se snažili o maximální transparentnost. Doufejme, že se nám to povedlo a parametry jsou schváleny. 3.8. bude zahájeno v podstatě možnost podávání žádostí o přidělení nájemního bytu a pak už to bude v rámci bytové komise, aby vybrala ty správné nájemníky.
0: Pravidla pro přidělování nových nájemních bytů schválili zastupitelé. Pro nové nájemníky město připravuje více než 70 bytů. V Plzni začíná 7. ročník festivalu pouličního umění Volt. Malby ve veřejném prostoru budou letos vytvářet umělci z Česka, Bulharska, Itálie, Německa a Srbska. Do tvorby se zapojí i plzeňské umělecké školy. Novinkou je, že festival přesáhne hranice města. Pokračuje vedoucí projektu Jan Štěpán.
3: Budou dvě realizace v menších městech v regionu. Jedna je v Dobřanech na tělocvičně a jedna je v takovém kulturním centru Plovárna Manětín, kde vlastně to bude taková kombinace barokního rázu města spojená se současným street artem a vlastně to bude hodně zajímavá fúze.
0: Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ráslafen. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ráslafen, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ní útočil Irán a od té doby byla několik týdnů uzavřená.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vany slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit a biozátěž je vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor, na 130. kilometru D6 ve směru na Cheb je stále hlášené pro poruchu odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli nikdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to

0: dužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
0: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
0: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smekal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale už co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
0: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
0: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, no já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
0: jako
1: to
0: možný.
1: Je za chlap?
0: Takže
1: to je za
0: jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma jo, tak ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím i na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, to jo, není to on, není to ten pachatel, on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslím, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladej, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení, po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti letech.
1: Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v ASE, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říká, tyhle, nejsem zvyklý jakovýhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí ne to, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V loňském roce měl Karlovarský kraj nejnižší důchody i vysoký podíl předčasných penzí. Habartov na Sokolovsku dokončil novou cyklostezku. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj měl v loňském roce nejnižší důchody i vysoký podíl předčasných penzí. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu činila celkem 20 329 korun. Bylo evidováno 76 962 příjemců a muži pobírali v průměru o 2075 korun více než ženy. Do předčasného starobního důchodu odešlo v průběhu posledních 10 let o více než 19% více mužů a o skoro 21% více žen. V Habartově dnes slavnostně zprovozní cyklostezku z Lítova k inline dráze kolem jezera Boden. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů je z operačního programu Spravedlivá transformace. Podle nezávislého starosty Petra Janury nová trasa rozšíří možnosti sportovního využití a bezpečnějšího pohybu v této části města.
5: Máme 3,25 kilometrů celý okruh stávající inline dráhy a tady ten kilometr a půl, tak aby ho každý návštěvník absolvoval tam i zpět, tak se pomyslně o další 3 kilometry ten okruh prodloužil.
4: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
6: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
4: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci ji dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pomoc druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Bombu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
7: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
3: Sport.
4: V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. Na startu 23. ročníku největší multisportovní akce v České republice nechyběli ani sportovci Karlovarského kraje, které přivedl na stadion Vlajkonoš bronzový medailista z Paříže kordista Martin Rubeš. Jak hejtmanství informovalo v tiskové zprávě, kraj bude na letošní olympiádě reprezentovat 206 sportovců. Největší medailové naděje se očekávají v atletice, cyklistice, plavání a stolním tenisu.
3: Počasí.
4: V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů Celsia, na horách také. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne při zvětšené oblačnosti se jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 22 až 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 210H v Sokolově na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je 14 hodin a 5 minut přesně právě teď posloucháte Český rozhlas z Karlovy Vary. Pondělní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za nás všechny přeji příjemný poslech. Osobnost, která tentokrát bude hlavní postavou našeho příběhu, budou někteří z vás určitě znát. Jméno je totiž už řadu let spojeno s cyklistikou a cyklistickou dopravou v Plzni. Více tuto osobnost představíme v této hodině, ve které vám samozřejmě budeme hrát, ale přinášet informace z našeho regionu. Za malou chvíli vás čeká i vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude dnes o teplotních extrémech. Martin Písařík nám může za chvíli prozradí více, třeba kde na zemi byla naměřená nejnižší a nejvyšší teplota. Zůstaňte s námi, klidný poslech.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je pro vás připravený kurz paličkování, a to v Městské knihovně Ostrov. Navštívit ho můžete od až do 18 hodin. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky, ale i odborná literatura. Kurz je určený všem, kteří mají chuť tvořit, objevovat stará řemesla a strávit příjemný čas v tvůrčí atmosféře. Karlovarská hvězdárna připravila od 18 hodin a 18 minut komentovanou prohlídku. Návštěvníci se mohou seznámit s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Do Karlovarského kulturního a kreativního centra s názvem Varieté ve čtvrti Stará Rola je možné zajít na výstavu Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Lorraine Arci. Pochází z Filipín a v současné době střídá Karlovy Vary a Prahu. Příjemnou procházku vám nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa je dlouhá necelé 2 kilometry a prochází rašelništěm kolem Klackého rybníka. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Mariánsko-lázeňský park Bohemenium vás také zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-lázeňskou kolonádu nebo zámek Červená Lhota. Naučná stezka Lubsko je zaměřená na historii Lubů a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a také zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května hezky pěkně vrátíte zpět. A na výpravu se za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu můžete vydat na 10 míst v Ostrově, v Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu, nebo na Staré radnici, nebo v Letohrádku, v Zámeckém parku jsou pro vás připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy 2 písmena. Ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. No a podrobnosti o našem vysílání vám samozřejmě v rámci dnešního odpoledne přináším já, Zlata Kinská, ale také naše webovky vary.rozhlas.cz. Určitě mrkněte, v kontaktu s námi můžete být i na Facebooku a Instagramu, tak buďte.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní příběh se týká osobnosti, která má spoustu zkušeností s cyklistickou dopravou. Ty čerpala řadu let u nás i v zahraničí a prověřila i vlastní praxí. Několik let byla součástí týmu Národního cyklokoordinátora a v současné době je cyklokoordinátorkou města Plzně. Do práce jezdí denně na kole, a to v každém ročním období. Výjimkou jsou snad jen zimní dny s náledím. Příznivci cyklistiky ji znají jako cykloradku. Jmenuje se Radka Žáková, poprvé se na kole rozjela jako většina z nás, co by dítě, to ale ještě netušila, že kolo bude jejím osudem.
2: Bylo to, když mi bylo asi 5 let a od Ježíška jsem dostala kolo a na našem velkém dvorku jsem spolu se sousedem se učila jezdit na kole. Dědeček mě držel za sedlo a pak mě pustil a ono mi to jelo samotný a byl to strašně fajn pocit.
3: Přímo k životu na kole jste se ale dostala spíš už potom jako dospělá.
2: Ano, velké kolo jsem dostala v 15, chvíli jsem jezdila, pak to přerušila dcera, tam byla taky nějaká pauza, pak jsem jezdila chvíli s ní, to bylo asi nejkrásnější období, kdy jsem jí měla vepředu na sedátku a povídala jsem jí do ouška, co je vlevo, co je vpravo. Pak byla další pauza, kdy ona ještě neuměla jezdit na kole a pak jsme začali jezdit chvíli spolu a pak, když už byla větší, tak jsem začala jezdit s partou sama a tak různě a v podstatě kolo se stalo běžnou součástí mého života.
3: Prostě kolo pro vás už není jenom rekreační a výletní záležitostí.
2: To určitě ne, kolo je součástí mého každodenního života. V podstatě opravdu velice málo kdy opouštím domov a není to na kole.
3: A jak to je, když jedete na nějakou společenskou akci, také na kole?
2: Většinou vyrážím normálně v botách na kramfleku, v sukni, společensky oblečená a většinou, pokud je to v Plzni, tak teda vyrážím spíš na svém skládacím promptnu, který pak složím a nechám ho někde v šatně, jako lidi nechávají své svršky.
3: Kromě toho, že jste cyklokoordinátorka, jste také cykloprůvodkyně. Vám se dokonale podařilo propojit svůj koníček s prací.
2: Vždycky mě bavilo poznávání a zjistila jsem, že kolo je na to úžasný prostředek, kterým se dostanete tam, kde se dostanete pěšky, téměř vždycky, a současně tam, kde byste se jinak dopravovali veřejnou dopravou nebo autem. Ale máte vždycky možnost zastavit tam tu věc, která vás zajímá, si prohlédnout. A to mě přivedlo k průvodcování.
3: Kde nejdál jste na kole byla?
2: Přiznám se, že nevím na kilometry, jestli to bylo dál na Korzice, v Provence, v Auvergne nebo v Českém Banátu v Rumunsku. Vím, kde jsem byla nejvýš, to bylo ve Švýcarsku nad Svatým Mořicem, kde z těch 1800 metrů jsem vyšlapala až do sedla, které mělo 2760 metrů.
3: A kam nejdál jste na kole dojela, řekněme za den?
2: V rámci akce Západočeským regionem za 17 hodin jsem ujela za ten den 256 kilometrů.
3: Pane jo. A kolik kol už jste měla a kolik jich máte v současné době?
2: No tak kolik jsem jich měla, to opravdu nevím. Teď jich mám aktuálně 5, ale v akci takzvaně jsou 3. Každé je na jiné použití. Jedno kolo je s rámem na míru, s výbavou na přání. To je kolo, na kterém jezdím ty delší trasy, výlety, na kterém cestuju i do zahraničí. Pak mám kolo do města. To je starší horské kolo, které jsem upravila jako městské nákladní kolo s košíkama. Na tom se běžně pohybuju po městě. A pak mám kolo, s kterým jezdím většinou na služební cesty, z pravidla mimo Plzeň, nebo když mě někdo potom veze autem, a to je skládací bromča, na kterém dojedu buď na nádraží, anebo k nějakému autu, složím, dám ho do kufru nebo do kupé a pokračuju dál jiným druhem dopravy a tam zase kolo rozložím a pokračuju dál.
3: Z toho vašeho povídání úplně je cítit, že máte cyklistiku a kola v srdci. Kdybyste měla vybrat jeden jediný svůj úspěch spojený s kolem a s cyklistikou, co by to bylo?
2: Co se týče mě a mého fyzického výkonu, asi by to bylo těch 256 kilometrů za ten jeden den. To jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, a jsem ráda, že jsem to dokázala. A co se týče prosazování cyklistických záležitostí, tak tam je těch věcí víc, ale když to mám vzít suma sumárum, tak je to možná to, že jsem ukázala cestu k tomu, jak je kolo příjemné, užitečné současně spoustě lidí, kteří se mnou byli na různých výletech, většinou na cykloprohlídkách a kteří potom začali jezdit na kole pravidelně.
3: Má cykloradka ještě nějaký další cyklistický sen?
2: Těch snů by bylo víc. Každopádně hrozně ráda bych se třeba dostala ještě do nějakých vyšších hor a třeba je i přejela, ale to se obávám, že už se mi nesplní. Dřív jsem si říkala třeba přejet Andy, to by se mi hrozně líbilo, ale k tomu už se asi nedostanu.
3: Nikdy nevíte. O Radce Žákové se říká, že má na každé noze přirostlý pedál. Ukažte.
2: No, zleva zprava.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:15 a 5,5 minuty a před malou chvílí vám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zpíval 22 dní Miroš Birka ve svém hitu. A celkem 5 dní v týdnu má na svém programu Rádio vašeho kraje časový prostor pro vás, naše posluchače, pro vaše inzeráty, nabídky, poptávky. Ty můžete volat teď do studia, do karlovarského studia Českého rozhlasu na číslo 221 55 37 37 anebo posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Ještě jednou kontakt 221 55 37 37 e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být i na Facebooku a Instagramu. Teď tady v živém vysílání, tak já čekám na někoho z vás, kdo už je teď se mnou na telefonu. Pěkný den, vítejte ve vysílání. Časový prostor je pro vás připravený, povídejte.
3: Dobrý den, my bychom chtěli prodat kočárek, trojkombinaci, je béžová. Je tam autosedačka, sporták a hluboká korba. Název to má Baby Desink, cena je 2000, je béžovej s glitrama. Pak tady máme pochýlku dětskou, 140x70, je to bílá a sonoma, je tam madračka a všechno k tomu k té postilce dáme. Jo? Takže cenu já nevím, jenom za tu postilku vím, že říkala 1000 korun. A pak je tady ještě jsem něco chtěla třetí.
2: Tak než vzpomenete,
3: kulatý stůl, ano. No, kulatý stůl, 80 průměr, je to taky stonoma se stříbrnýma nožičkama, na stůl se dá dát sklo, to mám taky, a jsou k tomu dvě židle. Takže asi takhle, a ten stůl za 500, ty židle taky v obě, každá 250 korun, no, takže 1000 dohromady, no.
2: Tak teď už máme všechny informace k tomu, co nabízíte. Tak, teď budeme tak potřebovat kontakt na vás a také místo, odkud voláte. Tak povídejte.
3: Tak je to Chodo, mm-hmm, u Karlových Varů. A je to 606 543 707.
2: Paráda.
3: Děkujeme.
2: Mám to poznamenané, prosím o kontrolu. 606 543 707. A jste s Chodova.
3: Ano, děkujeme. Naschánou.
2: Naslyšenou. Ve vysílání společně s námi je už další inzerent, nebo možná inzerentka. Uslyšíme, uvidíme. Hezký den, vítejte.
4: Dobrý den, já bych prodala horské pánské kolo, nevhodný dárek, černé barvy, bude levně. Dále bych prodala celou sbírku gramofonových desek, mám velké i malé. A dále bych prodala Dastra, dáci, rok výroby 2022, je to modrá barva. Elektronik tomu dám zdarma, bylo by to taky levně. A je to na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834.
2: Děkujeme. A z jakého místa voláte? Z Karlovarského kraje nebo sousedního? Z plzeňského. Děkujeme. Krásný den, naslyšenou.
4: Tak
2: naše posluchačka z Plzeňského kraje s nabídkou pro vás na telefonním čísle 721 761 834 a naše telefonní číslo je 221 55 37 37. Tak pokud byste vy s námi chtěli inzerovat, tak neváhejte a využívejte tento čas určený pro vás, naše posluchače Rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vám za malou chvíli přinese další zprávy s Matějem Štechem. Zůstaňte s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
4: Skladí, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
7: Vesnicí roku Karlovarského kraje je Hroznětín. Kvůli opravě průjezdu Bílinou na Teplicku se na silnici první třídy číslo 13 tvoří kolony. Za zpronevěru 160 milionů korun poslal soud advokátku Sukovou a její dceru do vězení. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Vítězem soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji je Hroznětín. Hodnotitelskou komisi především zaujal koncepční rozvoj města a aktivní zapojování obyvatel do důležitých rozhodnutí. Dál taky široká nabídka služeb pro rodiny, děti i seniory, bohatý spolkový a komunitní život, péče o zeleň a krajinu nebo dlouhodobě úspěšný systém odpadového hospodářství. Podle starosty Martina Malečka, zvoleného za Sdružení nezávislých kandidátů 1, je Hroznětín vesnicí roku po 15 letech od prvního přihlášení do soutěže.
8: My jsme byli překvapeni, jsem za to velice rád. Zúročila se na své společná práce, která je vlastně už dlouholetá, ať už je to v rámci zastupitelstva, ať už je to v rámci veřejných projednání investičních záměrů s občany. Podařilo se nám to vlastně po 15 letech. Poprvé jsem hlásil město Hroznětín do této soutěže v roce 2011.
7: Průjezd Bílinou na Teplicku komplikuje oprava průtahu městem. Jezdí se tam kyvadlově a tvoří se kolony. Dopravu v tomto úseku, který je součástí frekventovaného tahu první třídy číslo 13, řídí semafory. Město doporučuje řidičům využít jiné trasy. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz advokátních úschov. Podle obžaloby ženy mezi roky 2007 a 2022 zpronevěřili klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma ženám taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Írán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení íránského programu vývoje jaderných zbraní.
0: Sport.
7: Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saudskou Arábií 4-0. Kapverdy po remíze s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saudská Arábie. Trenér Kapverd Bubista si ale nemyslí, že jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
9: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
7: V dalších zápasech na šampionátu Belgie remizovala s Iránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1.
0: Počasí.
7: V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne při zvětšené oblačnosti se jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 22 až 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
7: Srážka dvou osobních aut na kruhovém objezdu v Sokolově by měla být odstraněna.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Hodin a 5 minut po zprávách s Matějem Štechem pokračuje pondělní dobré odpoledne s datem 22. června a já vám přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Jestli vyrážíte v létě autem k moři nebo někam na hory, tak ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu připravit tak, aby nás nic a vás nic nepřekvapilo, vám řekneme za malou chvíli. Naším tématem také bude dnes šerm, atletika, házená a nohejbal. Ty totiž vyplní další vydání pořadu Sportovní minuty. Teď vám na úvod hodiny budeme hrát a jak jinak než písničky, které nestárnou. Tak klidný den, hezké odpoledne s rádem vašeho kraje, Českým rozhlasem Karlovy Vary.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště. U dalšího vydání pořadu Sportovní minuty vás vítá Vladislav Janouškovec. Šermíř Martin Rubeš obsadil na mistrovství Evropy ve Francii 16. místo. Kordista Lokomotivy Karlovy Vary v souboji o postup mezi nejlepší osmičku podlehl pozdějšímu vítězi Italovi Mencarellimu 7-15.
2: V těžké skupině jsem porazil i Maďara Ciklosiho, což je stříbrný olympijský medailista, a zavíral, když vyhráli olympiádu v týmové soutěži v Paříži. Takže jsem ho porazil jsem skvělý lidi. Do pavouku jsem narazil, tam mi Lost moc nepřál, hnedka jsem dostal Francouze Bardeneta, což je jeden z nejlepších Francouzů za posledních 20 let, se kterým jsem si poprvé v životě poradil a porazil jsem ho docela s přehledem 15-8. A poté jsem narazil na italskou kometu posledních dvou, tří sezon, Itala Galassiho, která je do světové pětky. A byl to strašně těžký zápas, kde jsem to nakonec urval a porazil jsem ho 15-12, takže naprostá spokojenost. Poté jsem narazil na dalšího Itala Mencarelliho, který prožívá nejlepší sezonu v historii jeho. A bohužel jsem prohrál, tam už to nešlo, byl skvěle připravený, načetl si mě a dělal svoji práci skvěle a porazil mě jednoznačně.
1: V soutěži týmu bral Martin Rubeš se svými kolegy z reprezentace 10. místo. V Číně začne ve středu světový šampionát házenkářek do 20 let. V rámci národního týmu by se měla objevit také golmanka házené Kinžvart Andrea Buchtová.
3: Cíl pro mistrovství si myslím, že máme všechny hráčky i trenéři stejný, a to vybojovat postup ze skupiny a uhrát co nejlepší výsledek v tom nejlepším herním nasazení. S Černou Horou jsme se potkali již minulý rok na mistrovství Evropy v Černé Hoře, kde to nedopadlo podle našich očekávání a myslím si, že jim máme co vracet. Taktéž s Islandem jsme se již potkali, ale s USA jsme v juniorské ani dorostenecké kategorii nehráli a je to pro nás velký otazník.
1: V Plzni proběhlo druhé kolo atletické extraligy družstev. V dresu Škody Plzeň, která obsadila mezi muži pátou příčku, se představil i sprinter karlovarského startu Kevin Škarda. Na hladké stovce zaběhl čas 10,58 sekundy.
4: Jo, tak rozběh byl fajn, svítilo nám slunce, čekal jsem od toho, že to teda bude lepší. No a finálko na to, že pršelo, tak 10,58 beru všem o deseti.
5: 8 setin za osobním rekordem, tak drobné rezervy tam byly?
4: Jo, byly tam určitě rezervy.
5: Ale asi dobrá zkouška před mistrovstvím republiky, které se koná právě tady v Plzni na téhle dráze.
4: To je pravda, určitě to tady bude jedno z nejlepších, co by mohlo být.
5: Co vás teď čeká? Budete ladit právě formu směrem k mistrovství České republiky?
4: Za týden mě čeká mezistátní utkání v Polsku, takže směřuju tam.
1: Hokejbalisté Karlových Varů v posledním kole extraligy před letní přestávkou prohráli v Modřicích 1-5. Více už kapitán Liaporu Jan Vanke.
6: Bohužel zranění, která nás provází celou základní část, se nám nevyhly ani v posledním zápase a hned čtveřice hráčů nemohla nastoupit do tohoto utkání. Já, Lukáš Tolar, Matěj Medek a Kája Hron, takže jsme hodně s těma sestavama alternovali, ale i tak jsme do zápasu stoupili dobře. Vyhráli jsme hned první dvojici velmi přesvědčivě, Tomáš Bíbr s

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Helena Vondráčková, Neuč slunce hřát na Českém rozhlase, Karlovy Vary, písnička o létě. A to už nám včera začalo, s ním přichází doba dovolených. Zamíříte třeba do Itálie, do Chorvatska nebo do Rakouska. A právě do těchto evropských zemí vloni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se na to připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř. Pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy. Pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaké poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozšťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sama. U sebe da si to sama. Přeber si to sama.
1: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 16 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 16 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lanovky v Karlových Varech jsou dnes a zítra mimo provoz. Technici je musí zkontrolovat. Karlovy Vary začnou nabízet zahrádky v nové kolonii na Zlatém kopečku. Prezident Pavel na summitu NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na dva dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy, říká vedoucí lanovek Tomáš Gazárek.
2: Budou se tady provádět brzdní zkoušky na lanovkách všech brzd ve všech situacích, najíždění na bezpečnostní koncový vypínač v plný rychlosti, takovýhle všechny zkoušky, které jsou možné, tak se budou provádět a pak se ještě bude druhý den provádět kontrola legislativy.
0: Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmín cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Město Karlovy Vary začne nabízet zahrádky v nově vybudované zahrádkářské kolonii na Zlatém kopečku. Vznikne v ní 83 samostatných zahrad napojených na vodu i elektřinu. Jak uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci, práce na úpravě rozsáhlého pozemku začaly v loni. Město do vybudování kolonie investovalo bezmála 38 milionů korun. Magistrát počítá jednak s jejich pronájmem, ale také i s přímým prodejem zájemcům. Z 83 zahrádek by mělo jít 55 do pronájmu a 38 do prodeje. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
3: Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
0: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Česká vláda odsouhlasila návrh zákona, který mění způsob financování České televize a Českého rozhlasu. Rozpočet médií by se přechodem pod státní rozpočet snížil zhruba o 15%.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr a biozátěž bude střední na stupni 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ulici na Zelené v Bečově nad Teplou na Karlovarsku je mimo provoz světelná signalizace na železničním přejezdu. Dejte tam pozor a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, všechno to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
4: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mě několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka jsem ona měl čičo. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malináku, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu uložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
1: našem
0: archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou, chcete na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Vy jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: ne, zatím nebude. Ne, nemůžu ani. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, jako tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš, a už to.
0: To
1: a

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Zdravím Dobré.
3: Ano.
4: Pana Zolnka,
5: děkuju.
4: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
3: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
4: Ano.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
5: Děkuju.
6: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
5: díky.
6: Všeho.
5: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
6: Dám si pana Vidru určitě.
5: Dobře, máte ho mít.
6: Mějte se hezky.
3: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
5: je. Vás, ale Hradec.
7: Vám krásný den a volím jedna.
3: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba dva den, a prosila den. Bych pokračování.
5: No tak vidíte to.
3: Ano, díky.
5: Vašek
3: vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde
5: ano,
3: a někteří
5: ano.
3: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
3: No tak, děkujeme. Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
10: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
5: Dobrý den.
3: Děkujeme
10: Ačko,
3: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
5: To je na kávu.
3: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek, Vašek Vidra.

0: tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
1: Jo.
2: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Jóža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, taky, moderní, no.
1: Trošku, může ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet Heidi Janku, tak ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapi byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí. A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: to tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláda Vláťa, tak jako to všichni jakoby přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Je tam dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek statiér.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ hradech... tu Bílou paní, ne?
2: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci. Tak
1: humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to je jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Sedřán, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včerem to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Dobře,
1: vám děkujeme vám pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po ty jedný a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska, na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu, a tak tam jdeme aj za ňou, teda za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No, tak
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Tanečně neví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano,
2: piškoty.
1: Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky posloucháš, šéfe, ale praxe jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To se uznal starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šéfe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šéfe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejsou, to ne...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
2: ano,
1: říct.
2: Ano,
1: do rýmu.
2: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ostrově na Karlovarsku odstranili další staré garáže v Jáchymovské ulici. V Krošných horách začíná sloužit nová horská chata. Pokud prezident podá kvůli summitu na to kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Ostrově na Karlovarsku nechali zbourat další staré garáže v Jáchymovské ulici. Město tak pokračuje v úpravách dlouhodobě nevyhovující lokality. Radnice v těchto místech plánuje novou čtvrť Vlečka, kde bude 300 až 500 nových bytů. Vedení města teď řeší taky budoucí parkovací kapacity. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Tam se dokončila etapa demolice části garáží, jedný z posledních částí garáží, a v podstatě to území bude postupně připraveno na to, abychom mohli začít projektovat, protože v tom místě by podle všeho měl vzniknout parkovací dům.
0: Nezisková organizace Liga lesní moudrosti otevřela u Božího daru novou horskou chatu. Klenova bouda stojí v lokalitě Jahodové louky Jahodinky. Sloužit bude jako zázemí pro skautské oddíly a mládežnické organizace zaměřené na ekologické myšlení. Odpovídá tomu i konstrukce horské chaty, která je postavena z přírodních materiálů a její provoz bude šetrný k přírodě, říká Filip Chmel z Ligy lesní moudrosti.
3: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem. Tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé. Myslím si, že je unikátní ta stavba tím, že vlastně kombinuje přírodní materiály a technologie, které z těch přírodních materiálů začínají vytvářet nějaký nový konstrukce.
0: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
4: Bez znalostí obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
0: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požáru v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky splanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti se jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, povane slabý proměnlivý nebo severní vítr a biozátěž bude střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dvě osobní auta havarovala v Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského a v Bečově nad Teplou na Karlovarsku v ulici Na Zelené je hlášena závada na signalizaci na železničním přejezdu. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A pondělí 22. června po 17. hodině začíná Den v kraji. Vítejte u jeho poslechu. Tady je přehled dnešních témat na následujících 60 minut. Festivalová sezóna se rozjíždí naplno a s blížícími se prázdninami houstne i nabídka kulturních akcí. Co zajímavého nabídne tento týden v kultuře, to vám řekneme za chvíli. Do jinak nepřístupných prostor Toužimského zámku můžou nahlédnout zájemci díky dokumentárnímu filmu. I to bude tématem Dne v kraji. Šerm, atletika házená a nohejbal vyplní další další vydání našeho pořadu Sportovní minuty. No a v Nebanicích na Chebsku se každé pondělí scházejí děti, aby se naučili základní prvky ježdění a poznali, jak vypadá práce s koňmi. Podrobnosti nabídne v téhle hodině náš regionální stopař přímo z místa.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj měl v loňském roce nejnižší důchody i vysoký podíl předčasných penzí. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu činila celkem 20 329 korun. Bylo evidováno 76 962 příjemců a muži pobírali v průměru o 2075 korun více než ženy. Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Ecolade dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálu v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Jak uvedl výkonný ředitel skupiny Ecolade Milan Kratina, společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty.
2: My se prioritně teď zaměřujeme na růst těch společností, které už přišly a třeba jako expandují, protože i to je jako důležitá součást té naší práce.
1: Vítězem soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji je Hroznětín. Pokračuje starosta Martin Maleček, zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů 1.
3: My jsme byli nepřekvapeni, jsem za to velice rád. Zúročila se naše společná práce, která je vlastně už dlouholetá.
1: Hroznětín je vesnicí roku po 15 letech od prvního přihlášení do soutěže. Dokumentární film o hradu a zámku v Toužimi na Karlovarsku zavede zájemce na jinak nepřístupná místa. Při víkendových prohlídkách mohou návštěvníci vidět totiž jen malou část hradu a zámku. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. V Habartově na Sokolovsku dnes slavnostně zprovoznili cyklostezku z Lítova k inline dráze kolem jezera Boden. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů je z operačního programu Spravedlivá transformace. V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. Karlovarský kraj bude na 23. ročníku největší multisportovní akce v České republice reprezentovat 206 sportovců. Největší medailové naděje se očekávají v atletice, cyklistice, plavání a stolním tenisu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje do pohody, 17 hodin 15 minut, přejeme příjemný čas strávený ve přítomnosti našeho rádia, tedy rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Karlovy Vary. Prázdniny ještě nezačaly, kultura ale dávno přepnula na letní režim. Karlovarský festival láká na nové filmové tituly a už zítra představí možná další velmi zajímavé hosty. Co nabídnou hudební scény a které divadelní soubory zamíří pod širé nebe, to se dozvíte v následujícím příspěvku.
1: V Cannes oceněný film Fjord o rodině, která začíná v Norsku nový život.
2: Jaký cítit je hezky.
1: Historické drama Domovina, která sleduje návrat spisovatele Thomase Manna do poválečného Německa. Nebo snímek z nenadání o přátelství divadelní režisérky a ředitelky domu s pečovatelskou službou. To jsou jen některé z výrazných novinek, které uvede Karlovarský festival. Jeho pořátelé ale už zítra představí další program, který by se mohl už tradičně týkat známých filmových hostů. Po celém Česku začala také sezóna hudebních akcí. Pokračuje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, na kterém vystoupí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten zahraje dnes večer v ostravském sále Vesmír svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Do Brna dnes přijede také rockový kanadský zpěvák a skladatel Bryan Adams. Ten zahraje kromě svých hitů, jako je třeba Summer of 69. Také písničky z alba Tough Town, které vydal minulý rok. Tento týden začíná i tradiční divadelní přehlídka Shakespeareovské slavnosti. Letošní novinkou na repertoáru bude komedie Omylů v režii Vojtěcha Štěpánka.
3: Jsme na hradě, bdíme, jsme tady celé noce a snažíme se dát tomu tempo, dát tomu ten drive, co to má mít, dát tomu tu chuť. A najít chuť ve tři ráno je někdy těžký, ale když ji najdeme ve tři ráno, tím s nás ji najdeme třeba v půl devátý, nikdy ne.
1: Herci navštíví s divadelním klasikem kromě Prahy, Brna nebo Ostravy také Litomyšl a hrady Loket a Kux. A premiéru bude mít ten

0: Opět Radeček a Marie Čírová s písničkou Vloupám se. 22 minut po 17. hodině, tedy 8 minut před půl šestou. Část bývalého hradu a zámku v Toužimi můžou vidět zájemci při víkendových prohlídkách. Většina zchátralých zámeckých prostor je ale nepřístupná. Právě tam natočili filmaři dokumentární film Hrad a zámek Toužim. O novince, která už je veřejně dostupná, jsme si povídali s režisérem a průvodcem celého filmu Romanem Čechem.
1: Dnes se spolu bavíme v prostorách bývalého hradu. Je sluníčko, působí to celkem optimisticky. Oproti větší části filmu, kdy procházíte vnitřky zámku, který je v neutěšeném stavu, nebáli jste se, že se někam propadnete?
2: No, trošku jsme strach měli, když jsme se nacházeli v těch vyšších patrech, kde jsou vlastně dřevěné podlahy, ale dbali jsme na opatrnost, nějakým způsobem jsme to prošli. Město Toužim nám povolilo vstup do zámku, veřejnost tam nesmí.

0: My jsme se s nimi domluvili kvůli natočení tohohle amatérského dokumentu.
1: Popsal natáčení Roman Čech, režisér a průvodce krátkým dokumentem Hrad a zámek toužím, který představuje Mirofilm na platformě YouTube. Areál zámku v rámci svých možností zvelebuje spolek Živý zámek toužím a jeho předsedu Michala Nedvídka diváci ve filmu také uvidí.
2: Já jsem moc rád, že se něco takového povedlo udělat. Toužimský zámek byl dlouhá léta zavřený. V dokumentu vidíte prostory, které jsou bohužel ve velmi špatném stavu, hrozí tam zřícení stropů a podobně. Každopádně za těch téměř 10 let, co tady působíme, se nám podařilo zpřístupnit většinu areálu původního gotického hradu, který byl v následujících letech předěláván na zámek, takže je to tady k vidění spousta.
1: Poznamenal Michal Nedvídek. Ale zpátky k dokumentu. V něm se mluví také o někom, kdo sice na zámku vidět není, ale o kom se tady proslýchá.
2: Ve sklepě se dá zaslechnout, zahlídnout duch černýho mnicha. Nebyl úplně poctivý a povídá se, že ho tenkrát oblékli černého roucha a zazdili ho ve sklepě.
1: Ani filmaři mnichova ducha na zámku neviděli, i tak si tam ale užili chvíle nejistoty a napětí.
0: My jsme ho tady nepotkali, samozřejmě jsme neodolali a šli jsme si i projít ten zámek i v noci a hrát. Atmosféra byla zajímavá až strašidelná.
3: Jaké si z toho odnášíte pocity? Mně se trošku mísí zmar a naděje.
0: Já to vidím tak stejně, věřím panu Nedvídkovi, že on z jeho pílí a z jeho nadšením hrad a zámek posunou ve spolupráci s městem.
1: Přeje si režisér Roman Čech. Areál zámku a hradu si prošel a dokumentární film o něm viděl také Ladislav Zoubek, předseda klubu českých turistů v Karlovarském kraji.
3: Já můžu říct, že prakticky od počátku někdy kolem toho roku 2015-16, když vznikal ten spolek a začal se někdo zajímat o chátrající zámek a hrad, tak jsme tady byli na jedné z prvních prohlídek. Zase se tady udělal kus práce. Jsem docela potěšený tím, jak to tady dneska vidím. A vidět ten dokument takhle zpracovaný v celku, jak to zhruba postupovalo, tak je velice zajímavé. No a my jsme se s klukama domluvili, že v rámci našich možností, že jim trošičku pomůžeme taky s propagací a myslím si, že to do budoucna pomůže i zvýšení návštěvnosti a zájmu turistů o Toužimský hrad a zámek.
1: Uzavřel Ladislav Zoubek pozvánkou do Toužimského hradu a zámku, ať už osobní nebo prostřednictvím krátkého filmu. S toužimi Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště. U dalšího vydání pořadu Sportovní minuty vás vítá Vladislav Janouškovec. Černíř Martin Rubeš obsadil na mistrovství Evropy ve Francii 16. místo. Kordista Lokomotivy Karlovy Vary v souboji o postup mezi nejlepší osmičku podlehl pozdějšímu vítězi Italovi Mencarellimu 7-15.
2: V těžké skupině jsem porazil i Maďara Cyklosu, což je stříbrný olympijský medailista, a zavíral, když vyhráli olympiádu v týmu ve soutěži v Paříži. Takže jsem ho porazil jsem skvělý lidi. Do pavouku jsem narazil, tam mi Hlostad moc nepřál, hnedka jsem dostal Francouze Bardeneta, což je jeden z nejlepších Francouzů za posledních 20 let, se kterým jsem si poprvé v životě poradil, a porazil jsem ho docela s přehledem 15-8. A poté jsem narazil na italskou kometu posledních dvou, tří sezon, Itala Galassiho, který je do světové pětky. A byl to strašně těžký zápas, kde jsem to nakonec urval a porazil jsem ho 15-12, takže naprostá spokojenost. Poté jsem narazil na dalšího Itala Mencarelliho, který prožívá nejlepší sezonu v historii jeho. A bohužel jsem prohrál, tam už to nešlo, byl skvěle připravený, načetl si mě a dělal svoji práci skvěle a porazil mě jednoznačně.
1: V soutěži týmu bral Martin Rubeš se svými kolegy z reprezentace 10. místo. V Číně začne ve středu světový šampionát házenkářek do 20 let. V rámci národního týmu by se měla objevit také golmanka házené Kinžvart Andrea Buchtová.
3: Cíl pro mistrovství si myslím, že máme všechny hráčky i trenéři stejný, a to vybojovat postup ze skupiny a uhrát co nejlepší výsledek v tom nejlepším herním nasazení. S Černou Horou jsme se potkali již minulý rok na mistrovství Evropy v Černé Hoře, kde to nedopadlo podle našich očekávání, a myslím si, že jim máme co vracet. Taktéž s Islandem jsme se již potkali, ale s USA jsme v juniorské ani dorostenecké kategorii nehráli a je to pro nás velký otazník.
1: V Plzni proběhlo druhé kolo atletické extraligy družstev. V dresu Škody Plzeň, která obsadila mezi muži pátou příčku, se představil i sprinter karlovarského startu Kevin Škarda. Na hladké stovce zaběhl čas 10,58 sekundy.
4: Jo, tak rozběh byl fajn, svítilo nám slunce, čekal jsem od toho, že to teda bude lepší. No a finálko na to, že pršelo, tak 10,58 beru všem o deseti.
5: 8 setin za osobním rekordem, tak drobné rezervy tam byly?
4: Jo, byly tam určitě rezervy.
5: Ale asi dobrá zkouška před mistrovstvím republiky, které se koná právě tady v Plzni na téhle dráze.
4: To je pravda, určitě to tady bude jedno z nejlepších, co by mohlo být.
5: Co vás teď čeká? Budete ladit právě formu směrem k mistrovství České republiky?
4: Za týden mě čeká mezistátní utkání v Polsku, takže směřuju tam.
1: Nohejbalisté Karlových Varů v posledním kole extraligy před letní přestávkou prohráli v Modřicích 1-5. Více už kapitán Liaporu Jan Vanke.
6: Bohužel zranění, která nás provázejí celou základní část, se nám nevyhly ani v posledním zápase a hned čtveřice hráčů nemohla nastoupit do tohoto utkání. Já, Lukáš Tolar, Matěj Medek a Kája Hron, takže jsme hodně s těma sestavama alternovali, ale i tak jsme do zápasu vstoupili dobře. Vyhráli jsme hned první dvojici velmi přesvědčivě. Tomáš Bíbr s Tobiášem Gregorem odehráli skvělou dvojku a nedali domácím šanci, ale to bylo vše a v ostatním už byl náš soupeř lepší. I když musím říct, že i v těch jednotlivých zápasech předvedli kvalitní výkon všichni hráči i na pozicích, na kterých obvykle nehrají.
1: Tolik sportovní minuty z Karlovarského kraje. Od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nebanice na Chebsku jsou vyhlášeným místem, kde se dřív konaly závody čtyř spřeží a které je pořád spojené s chovem a také jízdou na koních. No a na koních jezdí i děti. Právě o tom zjišťoval podrobnosti regionální stopař Josef Šorfa. Pepo, příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne ze stáje v Nebanicích. Já bych hned na úvod rád uvedl na pravou míru, pokud za mnou nebo posluchači uslyší nějaké frkání nebo mlaskání, tak to není tak, že bych dojídal svačinu, ale že za mnou je v koji nádherný černý hřebec El Negro, který si tady pochutnává na slámě.
1: Dobře, Pepo. Jak už jsem řekl, Nebanice jsou spojené s chovem koní a také s tím, že si tam na nich můžou zajezdit i děti. Pepo, platí to pořád?
2: Platí to dál a platí to především v pondělí. Každé pondělí tu totiž od září do konce června pořádají jezdecký kroužek, i když teď je to ve vedrech náročnějších, ale pořád to jde a koně jsou přes den ve stínu a ven se dostávají v podvečer a také v noci, to už tedy bez dětí.
1: Jak staré děti se na koních okolo Nebanic prohánějí?
2: No, než se začnou na koních opravdu prohánět, tedy spíš procházet nebo cválat, nějaký čas to ještě trvá. Nejdřív se totiž děti dozví a vidí, jak se kdo o koně stará, naučí se je třeba i hřebelcovat, osedlat. Pak teprve jezdí takzvaně na lonži, tedy tak, že dítě sedí na koni, kterého vede na opratě instruktorka, no a postupem času se dostanou i k samotnému ježdění. Ale i tak se začíná pod dohledem hned dvou instruktorek ježděním ve skupinách.
1: Pepo, díky za vysvětlení, ale vrátím se tady ještě jednou ke své otázce. Jak staré děti na koních okolo Nebanic prostě cválají?
2: V zásadě jde v případě těch nejmenších o sedmileté děti nebo o děti, které už začaly chodit do školy. Zásadní omezení, jako třeba minimální výška, tady nejsou. Když dítě ještě neunese sedlo, tak mu s ním instruktorky pomůžou. No a ti nejmenší, ti začínají jezdit na ponících.
1: Nebanice má hodně lidí spojených se závody. Dostanou se děti i k nim?
2: Některé ano, ty, které to opravdu začne bavit, si mohou po čase, zhruba po roce nebo dvou, udělat zkoušky základního výcviku, přejít do jezdeckého oddílu a začít jezdit častěji než jednou týdně a začít také závodit. No a já můžu potvrdit, že jen rekreační ježdění je zajímavé, ale na průpravu k závodům nestačí. Sám jsem tady před lety v Nebanicích absolvoval parádní asi hodinovou výšku, nebo teda spíš procházku na koni, ale pak jsem dva týdny nemohl chodit.
1: Takže už se spíš přesouváš do kategorií lidí, kteří se na koně v Nebanicích raději jen chodí dívat, je to tak?
2: Je to tak. A kdo to má podobně jako já, může sem do Nebanic přijet třeba o víkendu 18. a 19. července, kdy se tady pořádají drezurní závody. A
1: to byl Josef Šorfa z nebanického chovu koní. Pepo, díky za informace, přejeme příjemné odpoledne a zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jaké bude počasí, nám prozradí teď Pavel Kopeček z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Pavle, příjemné odpoledne. Jaké bude počasí dnes večera v noci na zítra?
2: Pěkné odpoledne. Tak stávající oblačnost, která ještě je nad regionem, tak rychle bude ubývat a srážky budou ustávat. Kránu pak očekáváme, že by se opět v údolích mohly tvořit mlhy, jinak bude jasno, polojasno. Teploty 17 až 14 stupňů. No a během dne potom zpočátku po rozpuštění těch výjimečných mlh, tak bude skoro jasno, polojasno a opět během odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně mohou objevit opět přehánky nebo bouřky. Večer pak opět očekáváme vyjasnění. Teploty 26 až 29 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu v případných bouřkách zesílí.
1: Taková byla předpověď počasí a bude v následujících hodinách v podání Pavla Kopečka. Díky za to, Pavle, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

0: bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Opravy silnice omezí do konce prázdnin dopravu mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku. Most mezi Milčevsí a Radíčevsí na Žatecku je ode dneška uzavřený. Do výstražné stávky se zapojili více než 2000 zaměstnanců České televize. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku začíná oprava silnice první třídy. Práce na 5-kilometrovém úseku potrvají do konce prázdnin. Silničáři tam vymění mikrokoberec, který zlepší protiskluzové vlastnosti vozovky a prodlouží životnost starého asfaltu. Zároveň tím zacelí drobné trhliny a ochrání tak silnici před předčasným zničením. Provoz je v místě kyvadlový, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Práce na silnici 1/6 budou probíhat ve 4 etapách a přinesou částečné i úplné uzavírky. Provoz bude vedený kyvadlově a řízený pracovníky stavby nebo semafory. Uzavřené budou také nájezdy a sjezdy u Klesti a Cetnova a proto řidiči musí počítat s objížďkami.
2: Řidiči můžou místo obět v jednom směru přes dálniční sjezd u Pomezí nad Ohří, v opačném směru pak přes Chlumeček. Mezi Milčevsí a Radíčevsí na Žatecku se dnes kvůli rekonstrukci uzavřel most přes Radíčeveskou strouhu. Podle informací z webu města Žatce omezení potrvá do začátku října. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Sýrovice, Pšov, Liběšovice a Libořice. Využít mohou také kratší objížďku mezi Radíčevsí a Milčevsí po silnici třetí třídy. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili asi 2000 pracovníků. Popoledně přišli podpořit i známé osobnosti.
4: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
5: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
4: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
5: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
6: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
5: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a biozátěž bude střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Stále nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu v Bečově nad Teplou na Karlovarsku v ulici Na Zelené.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
7: Krásný a klidný poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Skladatel Jaroslav Jankovec je považován za jednoho ze zakladatelů české lidové operety. Jeho optimismem nabité skladby nás provedou dnešním pořadem. První písnička, kterou si dnes poslechneme, bude polka Když jaro zaťuká z Jankovcovy operety Brandejští dragouni. Text k ní dodal Jarka Motl a zahraje nám ji Vejvodova kapela se solisty Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou.

Jaroslav Jankovec se narodil 26. dubna 1896 v Malenicích nad Volyňkou. Jeho tatínek byl řídící učitel, ale hlavně vyhlášený vesnický muzikant, který svého hudebně nadaného syna postupně učil na všechny dostupné hudební nástroje. Brzy na to začal Jaroslav Jankovec hrát v kapele svého otce při různých zábavách, posvíceních, svatbách, kde postupně sbíral zkušenosti do svého budoucího hudebního počínání. Jankovcovu ohnivou polku, někdy zjednodušeně pojmenovanou jako Hoří, nám zaspívají Karel Zelníček a Eva Veškrnová za doprovodu orchestru Studio Brno řízeným Milošem Machkem.

Jaroslav Jankovec absolvoval Českobudějovickou reálku a poté 2 roky studoval na Vysokém učení strojním a technickém v Praze. V roce 1915 však přešel na Pražskou konzervatoř, kde studoval varhany mimo jiné ve třídě klatovského rodáka Josefa Kličky a jeho učitelem skladby byl Jaroslav Křička. Valčík Houbidy Hou z operety Láska její výsosti si poslechneme v podání Starobrněnské dvanáctky řízené Josefem Růžičkou a zpěváků Milana Horského a Evy Veškrnové.

Za studií na Pražské konzervatoři se Jaroslav Jankovec stal členem Spolku českého herectva a přivydělával si coby klavírista doprovázející němé filmy. Stal se také korepetitorem Kočovného divadla, se kterým vystupoval například i v Maďarsku. V roce 1920 se stal uměleckým šéfem a dirigentem Smíchovské arény a v roce 1923 zde uvedl svoji první operetu Adamité v Ostende. V letech 1935 až 1938 dirigoval ve Švandově divadle a poté v Tylově divadle v Nuslích, což je dnešní divadlo na Fidlovačce. Asi nejslavnější skladbou Jaroslava Jankovce je polka na text Jarky Motla a Karla Melíška Hezky od podlahy. S 12. Plzeň, dechovkou plzeňské konzervatoře, řízené Jindřichem Kolářem, vám ji zaspívá Bára Břečková a moje maličko.

Jaroslav Jankovec užívat svoji celoživotní lásku, kterou choval ke všem zvířátkům. Tango Tvůj tichý pláč z operety Děvče z přístavu si poslechneme od tenoristy Jana Ješka, kterého doprovodí studiový orchestr Zoltána Lišky. Text k celé operetě napsali Vilda Sýkora a Josef Chlumecký.

Jaroslav Jankovec napsal za svůj život přes 60 lidových operet a společně s autory Járou Benešem a Josefem Stelipským je považován za zakladatele české prvorepublikové operety. Jeho díla byla natolik úspěšná, že některá se hrála i na zahraničních podiích. Kromě operet psal i samostatné skladby nebo také scénickou hudbu k varietním výstupům. Zpěváci Pavel Beneš a Pavel Zelníček nám zaspívají polku Pojď holka, křídlovka zpívá s textem Františka Voborského. Hraje dechovka Pavla Trnky.

Srdce Jaroslava Jankovce dotlouklo 6. září v roce 1961. Jeho skladby dnes již dechové kapely do svých repertoárů v podstatě nezařazují a jak jsme se, věřím, dnes přesvědčili, je to veliká škoda. Řízná polka Když na sále spustí basa v podání Josefa Zímy nám udělá tečku za dnešním vzpomínáním na velkého českého lidového skladatele Jaroslava Jankovce. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívají tóny chodské dudácké muziky, konkrétně té z Mrákova. A právě tam na Dolní Chodsko se dnes vypravíme. Řeč dnes bude o půvabných výšivkách, které zdobí zdejší mužské kroje, respektive některé z krojových součástek. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: tak tedy mužskému lidovému oděvu dolního chocka se dnes budeme věnovat, i když je třeba hned na úvod říci, že mužský kroj na chocku prošel vlastně opačným vývojem než ženský. Zatímco se ženský kroj od konce 19. století zdokonaloval, mužský pozvolna zanikal a pánové začali oblékat civilní oblečení a zachovávali jen původní bílou vyšívanou košili. Přesto mužský kroj na chocku můžeme obdivovat dodnes, hlavně u členů folklorních souborů. Na dolním chocku třeba chockého souboru Mrákov, který nám také dnes hraje. Mužský kroj se na dolním a horním chocku střihem a složením vlastně nijak výrazněji neliší. Ovšem hlavní rozdíl je právě ve výšivkách, které na horním chocku chybí.
1: A já mám chalupku na zeleným důbku, je celá od větru vafukaná. A slihy se napiju, já si ji pobíjím.

zihiky, hrajte nám, já ještě krýca har mám a slihy ho nestrahatím, já vám ho dám. Muziky od stola, zahrajte dokola, dívčátka by rádi tancovali. Hora triadada, fidli, fidli, fidli, fidli.

mužskému kroji na Chocku, tedy konkrétně na Dolním Chocku a hlavně krásným ručním výšivkám se věnujeme v dnešním špalíčku. Ale ještě než se dostaneme k barevným, které zdobí vesty a další součástky, zastavme se ještě u bílé plátěné košile. Tu totiž také zdobí bohatá ruční bílá výšivka, konkrétně na límečku, rukávech a hlavně náprsence se sámky. Tam bývají výšivky geometrickými a rostlinnými ornamenty. Náprsenka bývá zdobená takzvanými pavoučky, prolamováním, mřížkami, obšívanými dírkami a podobně. Je to velká krása a nutno smeknout před pečlivou a trpělivou prací těch, kteří ji dokáží vytvořit.

když jsem koval koníčky, bul jsem u svý hančičky, nechtíla mě demu puhustit, až nebudu hvězdičky. Nechtíla mě demu puhustit, až nebudu hvězdičky. Poj, hančičko, poj ke mně, pěkně si husteleme, dám peřinku pod hlavinku, z druhu se přikryjeme. Dám

vlaštovička, malý vták, ta nás ráno probudí. Šťastně z rána huhu stává, jenom jak se rozední. Šťastně z rána huhu stává, jenom jak se rozední. Jezdičky už nebuly.

dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se touláme po Dolním Chocku a povídáme si o zdejším mužském kroji, konkrétně o krásných ručních výšivkách. Ty barevné, které okamžitě upoutají pozornost, zdobí vesty, kazajky a kabáty z tmavě modrého sukna. Bohaté barevné výšivky jsou hlavně rostlinných ornamentů a zdobí límec, kapsy a zadní šůzky. Vyšité jsou i ozdobné dírky u knoflíků. Podle odborníků na lidové kroje jsou prý chocké barevné výšivky nejpestřejšími výšivkami na českých soukených krojových součástkách. A ještě poznámka. Mužská vesta se zapínala dole jen na 2 až 3 knoflíky, aby byla vidět také krásná vyšívaná košile.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný výšivkám na mužských krojích z Dolního Chocka, které jsou výraznou a překrásnou ozdobou, obdivuhodnou ruční prací. A když je řeč o výšivkách, připomenout tady musíme také významné švadleny a vyšívačky sestry Bílkovy z Mrákova. Ty měly vytříbený cit právě na kroj Dolního Chocka a svého času se prý právě k nim chodilo na radu a pro vzory. A vlastně se na jejich odkaz navazuje i dodnes, i když každá vyšívačka má pochopitelně vlastní ráz výšivky. A tady už se pro dnešek rozloučíme. Krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lanovky v Karlových Varech jsou dnes a zítra mimo provoz. Technici je musí zkontrolovat. Vedení Chomutova plánuje obnovit vyhořelou restauraci Dřevák v původní podobě. Lidé při pietním aktu ve věznici Pankrác uctili památku Milady Horákové. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na dva dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy, říká vedoucí lanovek Tomáš Gazárek.
2: Budou se tady provádět brzdní zkoušky na lanovkách všech brzd ve všech situacích, najíždění na bezpečnostní koncový vypínač v plné rychlosti, takovýhle všechny zkoušky, které jsou možné, tak se budou provádět a pak se ještě bude druhý den provádět kontrola legislativy.
0: Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmín cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Chomutovská radnice chce obnovit vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře v původní podobě. Náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever nevyloučil ani řešení širšího okolí bývalé restaurace.
3: Kladíme se k variantě obnovit ten Dřevák v té verzi, v jaké byl, s tím, že ještě možná využijeme té příležitosti a pojmeme celé to okolí toho zadního vstupu jako nějak koncepční.
0: Restaurace vyhořela letos na začátku května a škoda je přes 25 milionů korun. Ve vazební věznici Pankrác v Praze dnes lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Ta byla v této věznici před 76 lety popravena po vykonstruovaném komunistickém procesu. Vzpomínka se konala přímo v místě, kde ji komunisti v roce 1950 popravili.
4: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo.
5: Ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek.
4: Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo.
5: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
6: Syn ředitele krematoria vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
5: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr a biozátěž bude střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu v ulici Na Zelené v Bečově nad Teplou na Karlovarsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat, takže ty tvary jsou městys, bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu, vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městy si, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městy si, městy jsou, městy se. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu a on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to prostě taková
1: špatně. Tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemyslel, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že

0: nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
1: práce,
0: byla?
1: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
0: Derby.
1: Tak.
0: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
1: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct o slova, třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
0: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
1: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
0: Ano.
1: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec jak jestli je to
0: co
1: jako
0: to
1: možný.
0: Je za chlap?
1: Takže jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to

0: tajit, vždycky tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, to jo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslím, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě ano. Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jako že už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je oznámení Jedu k vám.

Jaci Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzel. Tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návrat z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou zívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: s koltama si hrál, když střílel, ani nezaslech, mámin tichej vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, nalej whisky, poručil a pěstí oslu třáp. Když na ex sklenku otočil, jen sotva chytal dech. A v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Zaprášenej honák, vedle něj hned smích řval. Řek barmané, ten cucák by si ještě jednu dál. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Tušení, jak rychle honák tak, jen cítil vlhko na hrudi, když na ránu si sák. Když mu doktor šátek povolil, byl jí naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos kolty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.
2: Znám

Aby Daněka další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déš vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam s Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velký nával a každý člověk jiný výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně.

že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží, ale zlato pořád někdo jiný má.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mocka.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v Semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrdí.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář Stepták Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: To bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bezesporu, to je, materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Werich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Werich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už čtvrtá.

0: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
1: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
2: To stačí.
1: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých... Kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
0: No ne, to ne, jsou tady dámy.
1: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
3: Ale. On je šťastný?
0: Když zalejvá kytku.
3: No.
0: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangle mít nějak zamluvené?
1: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
0: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Wericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
3: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svém divadle, protože jsem vždycky hrál na svém divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych ji tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické.
2: Střídku, abyste hnět mladou.
0: Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
3: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
3: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by on, jo.
3: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každýmu se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
4: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
3: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
3: A jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
3: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
3: Ano. Ano, to se pamatuju.
0: No.
3: A on si to přečet a... Neříkal nic. On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
5: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: No, to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip, já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak.
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. A je to už také vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

das Blatt sich verändert. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Je zde ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé Půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika, tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pyšel, do Pyšel. To stačí, myslím. Jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pyšel, v Pyšelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na... To šlo vlastně na všechny výstroj melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, co už má, ne hravost v sobě, ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Werich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, si říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Máler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiří by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je to,
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

řeknu už. Babadadabado, von chum tak netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on bykrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co dochu... A dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40
0: teď pravnou jsem to chtěla říct,
1: dál,
0: jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano, že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, ne těch dětí, jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netev taky 2 děti, třetí netev už má.
0: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: Když byly menší...
0: Hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo? Protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu. A tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradcu nebo do Kulatic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemám pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletu je. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do Noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Mánovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějaké extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byli, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním, tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě to největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: To je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařu, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví dcera, bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct prostě, že díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v Noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte Noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, Jarusko, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli jednu jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No, prostě. Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Jsme taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No, tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu.
0: No
1: tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známé lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a Já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě já jsem si dala nějak hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tři sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No, a potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády, nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku, a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak. A vlastně, nebo ani ne 17. A nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo, takže když děláme nějaký posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no. Že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře, tak, jsou z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon, jste úžasná, jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli, říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je taky skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli, to je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom ve vesnici povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak. Člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat. No, to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo? Ano. No, takže...
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem, teda čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak, zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mě už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě.
0: Mm-hmm.
1: Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ona to byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To no zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny sváté, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám.
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říká, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém
1: no,
0: všechno
1: říkám,
0: vrací.
1: Že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičku,
2: no
1: zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku, zkuste mluvit dál. Ano?
2: No, no prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to nedala málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela, nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme v sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty, nebo jak se chovají, jo, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávět, ale

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka.

0: a dcera, to byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle, my jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
1: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
0: No já vlastně, jak to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
1: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
0: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
1: s těma vnukama, kdy?
0: No, ano, no, to je prostě, oni mají svůj.
1: Mají svůj, oni, hlavu, já, no.
0: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
1: To je ta stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
0: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem bez své profesi dokumentoval, mnou fotografoval vlastně všechno kolem mě a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně, či nám nebo zvětši, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zabinutý rituál. Takže myslím si, že Oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Hmm. Myslím si to aspoň já za sebe.
1: Oline, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer a tě doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
0: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně. Budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel takto zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, tam má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže, takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže, že jsem já sem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Tak to je dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to se vidíte.
1: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili 3 sourozenci. Bratr byl 2letý a my jsme se po 2 letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má 2 kluci a já mám 2 kluci taky. A máme, 2 kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40-letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale já bohužel brzy ten odešel. No,
0: přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě. Takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou
1: stranu. No,
0: opravdu. Ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle příjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo. Já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Že ona mě hodně jako pomáhá. Psychicky. Psychicky mě pomáhá. No.
0: Ano. Tak jo. Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starají se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem a...
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tedy toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice o mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil divadla Buriana, a jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a diváka. A to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrád mu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Изменили ли няколко автобусов? То сме купили, это был, ну и не, это был наш красавец, я му říkal красавица, малый колечко, малый мотор, обровский простор про люди. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paž bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě, a ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád tak a pam, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít.

slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře, nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě, tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle, není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal.

Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí: tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal: kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl: 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal: na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli povídal: když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má
Dobře, přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď šumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet: je, ten je maje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k Sumečkovi vleze do studánky jako do bezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovy z hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to vyložil, ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej,
2: tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. Prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl
3: říct, co ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tak já myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě. Jo,
2: a teď já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s slyšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam točíš. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že je zaprvé o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: Haberšperk,
2: šel do... Jo, no, studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlovně.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou,
2: odpust,
3: jednou,
2: že...
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo?
3: Ano.
2: A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: to měl, okno,
2: to pochopitelně to... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem, to
3: nepřetahujem. Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený, anebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, tebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přezvěděle pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano,
2: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.